mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Nebuď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci.

0: kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas pak tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozsunujte někam do karantény, udělejte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideál.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Rybářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak, anebo je mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: For

0: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Sýn slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s Lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval.

mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: životě.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Do Nepálu odletělo večer z Česka letadlo s dekami, karimatkami a skládacími postelemi na pomoc po povodních. Žitný mlýn v Boršově nad Vltavou nebo kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích jsou v nominaci celostátní soutěže Stavba roku. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, upřesnila Posekaná.
2: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
0: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Celkem 12 staveb v Jihočeském kraji je nominovaných do celostátní soutěže Stavba roku 2026. Do ní se letos přihlásilo 150 staveb z České republiky. Veřejnost může o vítězi rozhodovat až do 15. listopadu. Jaká konkrétní místa jsou v Jihočeském kraji do soutěže zapojena, přiblížila ředitelka soutěže Marie Špačková.
3: Například Žitný mlýn v Boršově, což je velice zajímavá konverze historického průmyslového areálu. V Českých Budějovicích je to pak rekonstrukce kulturního domu Slávie, tedy spojení historické budovy se současnou architekturou. Úplně jiným typem stavby je potom třeba parkovací dům Tábor.
0: Hospicová péče svatého Kleofáše v Třeboni se připojila k týdnu paměti. Cílem je rozšířit povědomí o prevenci demence a včasné rozpoznání nemoci. Od 10 do 16 hodin bude pro pečující o lidi s demencí otevřená poradna na Masarykově náměstí v Třeboni. Součástí odborné péče svatého Kleofáše je možnost se individuálně objednat na testování paměti. K dalšímu programu v rámci týdne paměti více mluvčí hospice Petra Pfeifferová.
4: Budeme mít infostánek 21. září v pondělí v Jindřichově Hradci. Pokud by někdo chtěl podrobnější informace, může přijít na besedu do Veselí nad Lužnicí úterý 22. září. A jako poslední akce bude ve čtvrtek v Jindřichově Hradci beseda.
0: Týden paměti je určený nejen pečujícím, za odborníky mohou přijít i lidé trpící problémy s pamětí. Sport. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Lehečka pak porazil americkou jedničku Bena Sheltona 2x 6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžký zápas zvládl.
5: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
0: Utkání Česko-Spojené státy dnes pokračuje soubojem deblových párů, ten začne ve 14 hodin. Poté se budou hrát zbylé dva singlové zápasy. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19, vítr bude

příjemné probuzení, pokud zrovna vstáváte. Začíná Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Je sobota 19. září a krásný víkendový den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Jestli patříte mezi sportovní fanoušky, tak mám pro vás jednu zajímavou informaci. Na den přesně před 20 lety ukončil svou aktivní kariéru oštěpař, trojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman Jan Železný, a to vítězstvím na exhibičním závodě v Mladé Boleslavi. Jan Železný patří mezi opravdové osobnosti světové atletiky, zároveň mezi takové, řekněme, srdcaře, a svému milovanému sportu se pořád věnuje jako trenér. Tolik tedy zajímavost na úvod a my si pojďme představit, co nás čeká v nadcházející vysílací hodině. Budou to třeba tipy pro volný čas, zavedeme vás na Antarktidu, protože architekti z Vysokého učení technického v Brně vyvinuli modul pro budoucí výzkumnou antarktickou stanici. Vydáme se taky do rozhlasové historie a pustíme vám jeden zajímavý rozhovor dvou osobností Česka, respektive Československa z minulého století. A pravidelně taky sledujeme počasí a v tomto případě nám velmi pomůže informace od vás, milí posluchači. Napište nám, jak je zrovna teď u vás, stačí poslat SMSku ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text vašeho pozdravu. To vše odešlete na číslo 911 03. Připomínám ještě jednou číslo 911 03. První pozdravy, pokud dorazí, si přečteme už za chvíli, zhruba ve 17:45. No a už za chvíli si taky připomeneme další významné datumy a výročí, která se pojí k 19. září. Díky, že jste s námi, přeji příjemné sobotní Jihočeské ráno.

0: 4 minuty před čtvrt na 6 na startu Jihočeského rána pravidelný čas pro kalendárium. Sobota 19. září je 260. dnem roku 2026 a do konce roku nám zbývá 103 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 1947, a to 29,8 stupně Celsia. No a nejnižší v roce 1959, konkrétně 3,1 stupeň Celsia. No, svátek má Zita, je to jméno italského původu a nejasného významu. Podle většiny jazykovědců je jeho základem latinské slovo felicitas a znamená štěstí nebo úspěch. K jeho známým nositelkám patřila herečka Kabátová. A narozeniny slaví třeba maďarská režisérka Márta Mesárošová, ekonom a politik Jan Klak, slovenský fotbalista Josef Modér, britský herec Jeremy Irons, taky hokejista Bohuslav Eberman, britská modelka Twiggy, tenista a tenisový trenér Jiří Hřebec, režisér Miloš Zábranský, režisér a scénárista Petr Slavík, dokonce taky herečka a dabérka Valérie Zavadská, publicista, producent, scénárista a režisér Radek Bajgar, dále taky anglický fotbalový brankář David Seaman, britský hudebník Jarvis Cocker, ruský zápasník a trojnásobný olympijský vítěz Alexander Karelin, no a taky skifařka Miroslava a Topinková Knapková a nebo herečka Zuzana Vejdová. A tolik tedy přehled významných datumů nebo řekněme významných čísel, která se vážou k tomu dnešnímu datumu, tedy k 19. září. Za chvilku bude čtvrt na 6 a to znamená, že čas přijde na počasí. Tak si na to počkejte, milí posluchači.
1: Český rozhlas České

0: Počasí.
1: Krátce po čtvrt na šest nabízíme první přehled počasí v dnešním jihočeském ránu Českého rozhlasu České Budějovice. Na jihu Čech by dnes mělo být převážně polojasno. Ráno se jenom výjimečně vyskytnou mlhy, ale není to případ Českých Budějovic, alespoň tedy zatím tady v krajském městě mlhy nemáme. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19, takže bude docela příjemně. No a vítr by měl být slabý, proměnlivý, odpoledně mírný, západní nebo jihozápadní a biozátěž na stupni číslo 1. Už jsem zmiňoval, milí posluchači, že čekáme na SMSky od vás. Napište nám, jak je zrovna teď právě u vás v jakýchkoliv koutech jihočeského kraje. A nemusí to být jenom tady na jihu Čech. Stačí napsat SMSku ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera a text vašeho pozdravu. To vše odešlete na číslo 911 03. Další počasí nás čeká znovu zhruba ve 17:45. No a pevně věřím a doufám, že už si přečteme nějaké první SMSky. Tady je Český rozhlas České Budějovice a Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné sobotní ráno.
0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Tady je Český rozhlas České Budějovice. Havel a Peroutka v jednom rozhovoru. Dnes by takový záznam mohl působit jako výtvor umělé inteligence. Jenomže toto setkání se opravdu odehrálo. Ztracená nahrávka interview z roku 1968 se po letech našla v rozhlasovém archivu. Ukázku uslyšíte už za okamžik, hned po písnice od skupiny Poutníci.

0: Tak to byla panenka od poutníků. V dnešní době máme všechno rychlé zprávy, informace i odpovědi. Rozhovor Václava Havla a Ferdinanda Peroutky si ale dal pořádně na čas. Na nahrávku jejich interview se čekalo 58 let, mimo jiné i proto, že se záznam ztratil. Až teď ho totiž objevili kolegové v našem rozhlasovém archivu.
1: Za jakých okolností nebo podmínek byste se vrátil natrvalo do Československa nebo aspoň Československo navštívil?
2: Ptá se tehdy začínající dramatik Václav Havel novináře Ferdinanda Peroutky. Toho navštívil v dubnu roku 1968 ve Spojených státech amerických, kde žil žurnalista od roku 1950 v exilu.
3: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tedy zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří.
2: Rozhovor plánovali odvysílat, jenže Československo krátce na to obsadila vojska Varšavské smlouvy a nahrávka zmizela, dodává historik Tomáš Pánek z archivu Českého rozhlasu.
4: On ji objevil náš kolega z rozhlasového archivu Miloš Turek, když se přehraboval u nás dole v takových pozůstalostech, ale Miloš pátral dál a v únoru letos objevil i ty tři americké, ty originální pásy, takže máme jak originály, tak kopie.
2: Celý více jak 70 minut dlouhý rozhovor Havla s Peroutkou si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas. České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Už za chvilku přijde čas na krátké zprávy, které pro vás připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes večer lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Ve 14 hodin se poprvé otevře Muzeum lehkého opevnění Libínské sedlo u Prachatic. Večerní program tam začne v 19 hodin. V Dražíči na Českobudějovicku se dnes uskuteční setkání rodáků a oslavy 135. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. V 10 hodin začne bohoslužba v zámecké kapli svatého Mikuláše. V poledne se hasiči shromáždí na nádvoří zámku, odkud vyjde ve 13 hodin průvod. Účastníci položí věnce u pomníku obětem první světové války na návsi. Následovat bude dekorování hasičských praporů s tuhami. K tanci a poslechu pak zahraje kapela Vlachovka, informuje obec na svém webu. V Hoslovicích na Strakonicku se dnes bude bojovat o titul mistra České republiky v dobytkářských disciplínách. Na programu budou také atraktivní rychlostní disciplíny, kdy jezdci na koních jezdí na čas mezi barely nebo tyčemi. Novodobí kovbojové předvedou i práci s lasem. Akce začne v 10 hodin. Hokejisté Motoru České Budějovice ve druhém kole extraligy zvítězili v Hradci Králové 2-0. Po bezbrankové první třetině se ve druhé části prosadili Jakub Pour a Nick Olesen. Jihočeši si tak odvezli 3 body a slaví první výhru v nové sezóně. Zítra od 17 hodin hostí Olomouc. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno s teplotami do 23, na horách do 19 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, odpoledne mírný západní nebo jihozápadní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Písecku počítejte s uzavírkou silnice 138 mezi Záhořím a Dobešicemi a silnice 105 je neprůjezdná pro nákladní vozidla nad 6 tun v Nemějicích. Sledujte dopravní značení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po krátkých zprávách v půl šesté je na řadě další téma. Jak se staví dům pro Antarktidu? Architekti z VUT v Brně to zkusili právě v tomto jihomoravském městě. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolat větru, mrazu i sněhu. Reportáž nabídneme už za okamžik.
2: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: skupinu Smoky jsme si poslechli v dnešním jihočeském ránu. Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky. To všechno musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí česká stanice na nehostinném jižním kontinentu, tak to navrhli studenti architektury VUT v Brně. Postavili prototyp této budovy ze stovek přesně vyrobených dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede, zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
1: Vcházíme teď do prototypu modulu polární stanice.
2: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
1: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson.
2: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově Jamese Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
3: Na ostrově Jamese Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné.
2: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
1: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru, je to trošku aerodynamické.
4: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
1: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
2: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka. Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Bráhme z VUT.
5: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
2: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
3: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší.
2: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
7: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: počasí.
1: Těsně před 6:45 nabízíme pravidelný přehled o počasí. Jak bude dnes? Mělo by být převážně polojasno, na jihu Čech ráno se výjimečně vyskytnou mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách pak 16 až 19 stupňů. Slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. A neměly by spadnout žádné srážky. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, ovšem během dne dobré. A jdeme na SMSky od vás, milí posluchači. Máme tu už první zprávu a moc za ní děkujeme. Planá nad Lužnicí, takže Táborsko, 9 stupňů, nebe plné krásných hvězd, všechny zdravím a přeji hezký den, Marie. Tak paní Marie, moc krát zdravíme do Plané nad Lužnicí a taky děkujeme za vaši zprávu. Čekáme i na další zprávy, milí posluchači, SMSku ve tvaru CV, mezera počasí, mezera a text vašeho pozdravu můžete poslat k nám přímo do studia, a to na číslo 911 03. Na počasí zase přijde řada v příští hodině, a to zhruba ve 6:45. Posloucháte Jeho české ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Díky, že jste s námi.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Zhruba za 10,5 minuty bude přesně 6 hodin ráno a my si teď představíme nějaké tipy pro vás, milí posluchači, kam vyrazit dnes za kulturou. Jdeme na to. Dominikánský klášter v Českých Budějovicích nabídne dnes od 11 do 17 hodin festival Jíme jich. Zaměří se na jihočeské sýry, sajdry, fermentované výrobky a taky na nabídku regionálních restaurací a producentů. Sousedská slavnost Zažít Krumlov jinak začne dnes v 11 hodin pod Egon Schiele ateliérem v Českém Krumlově. Do 8 večer nabídne živou hudbu, dílny, deskové hry, program pro děti i místní gastronomii. Galerie 140 v Táboře otevře dnes ve 13 hodin korálkovou dílnu. Děti od 8 let i dospělí si mohou do 17 hodin vyrobit přívěsky nebo náušnice. Festival vína začne v 10 hodin na státním zámku Dačice na Jindřichohradecku. Program potrvá do 21 hodin a spojí nabídku vinařství, občerstvení a taky hudbu. Hasičské hřiště v Benešově na Černou bude dnes od 10 hodin patřit soutěži Nejdrsnější hasič a program nabídne sportovní klání dobrovolných hasičů. Horní Stropnice hostí od 15 hodin benefiční fotbalové utkání. Sportovní odpoledne má charitativní charakter. A jdeme kousek dál od Horní Stropnice. Černé údolí u Benešova nad Černou nabídne v sobotu od 18 hodin pozorování hvězd. Astronomové doplní sledování západu slunce a noční oblohy dalekohledem, odborným výkladem a součástí programu bude i táborák. No a Kinobeseda v Dačicích na Jindřichohradecku uvede dnes od 19 hodin dokument Bára Basiková. Časozběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové sleduje život a kariéru známé zpěvačky. No a poslední tip, tak ten je z Českého Krumlova, tamní Zámecká zahrada nabídne dnes večer od 21 hodin barokní ohňostroj a iluminace. Večerní program v prostoru letní jízdárny vychází z dobových pramenů a je součástí festivalu barokních umění. A tolik tedy tipy pro volný čas. Dnes je sobota 19. září a vy stále posloucháte Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Nabídnu teď muziku, třeba Ivetu Bartošovou nebo skupinu Biloft. No a jak jsem zmiňoval, v 6 hodin jsou na řadě další zprávy, které už pro vás chystá moje milá kolegyně Pavlína Fendeková.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi, jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěn.
2: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
3: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
4: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Voliči v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Den s armádou se dnes koná v Českém Krumlově. Festival Naturvision ukáže zájemcům kromě tematických filmů šumavskou přírodu. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Na vojenské tábořiště se proměnila pivovarská zahrada v Českém Krumlově. Místní klub vojenské historie 52 tam pořádá den s armádou. Lidé uvidí historickou i současnou armádní techniku. Stanoviště klubu historické a vojenské techniky v autoklubu České republiky přiblížil jeho předseda Lukáš Nový.
3: My tady budeme mít lehké motocyklové automobilové dílny, bude tady dobový polní pneuservis, tak jak se dochovaly archivní fotografie, se snažíme udělat živou historii, takže uvidí návštěvníci tak, jak to tenkrát v bojových podmínkách probíhalo, jak se udržovaly vozidla, opravovaly, aby byly bojeschopné.
0: Filmy o zvířatech a přírodě nebo tematické procházky nabídne ode dneška festival Naturvision ve Vimperku na Prachaticku. Zájemci navíc mohou až do 26. září navštívit odborné přednášky zaměřené na krajinu v různých částech světa. Na první tematickou vycházku vyrazí lidé dnes do okolí Boubína. Detaily přidává ředitel Vimperského kulturního střediska Tomáš Jiříčka.
4: To půjdeme s ředitelem Národního parku Šumava s Pavlem Hubeným. Dalším průvodcem bude Jakub Hroma, který nás zavede na naučnou stezku Suslavický okruh a tam navštívíme hořičky, které začínají teď kvést. Potom máme speciální vycházku, ta bude na Telské hradiště Věnec a tam bude několik průvodcí.
0: Hasiči včera po 17:30 večer vyjížděli k požáru v přízemí domu v Linecké ulici v Kaplici na Českokrumlovsku. Zasažena byla postel v jednom z pokojů, z domu bylo evakuováno 6 lidí. Hasiči provedli likvidaci požáru, objekt zkontrolovali termokamerou, nikdo nebyl zraněn. Příčina a výše škody jsou předmětem šetření, informovali na síti X.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19, vítr bude slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte stále s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech a sledujte dopravní značení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Šest hodin a čtyři minuty po zprávách stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešní české ráno se posouvá do své další části a Matěj Vodička vám přeje příjemný poslech a od mikrofonu vás srdečně zdraví. Tipů na to, jak zhubnout, existuje v dnešní době nespočet. Některé vám při prohlížení internetu naskakují, aniž byste o ně vůbec stáli. Jak ale vybrat ten nejvhodnější a nejúčinnější způsob? Výživový poradce Jakub Školoudík se tomuto tématu tématu věnuje už více než 10 let a zabývá se třeba i specifickými případy, jako jsou lidé s cukrovkou po infarktu nebo ženy v přechodu. Nejen o rozmanitosti výživového poradenství jsme si právě s Jakubem Školudíkem tento týden povídali.

blížící se ke druhé světové válce. Stále nám, milí posluchači, můžete posílat zprávy, abyste nás informovali o tom, jaké počasí zrovna panuje u vás. Stačí napsat SMSku ve tvaru CB mezera počasí mezera a váš text to vše odešlete na číslo 911 03. Počasí se tradičně budeme věnovat už za chvilku, zhruba ve 6:45, no a kolem 6:45 budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. No a tohle je úvodní téma aktuální hodiny, vydáme se za sportem. Hokejisté Hradce Králové po triumfálním vítězství ve východočeském derby v Pardubicích nastoupili poprvé v extraligové sezóně doma. No a na východ Čech přijel Motor České Budějovice a hradečtí hráči Motoru nedali ani gól. Více v podrobné reportáži už za chvíli. Matěj Vodička vám přeje krásné sobotní ráno, třeba právě ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Helena Vondráčková doznívá 6 hodin a 9 minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrá zpráva pro sportovní fanoušky z jihu Čech. Hokejisti českobudějovického Motoru jeli v rámci druhého kola nového ročníku extraligy na horkou půdu Hradce Králové. A východočeši nedali Motoru ani gól. Vítěznou branku vstřelil útočník Českých Budějovic, který ještě loni za Hradec Králové nastupoval, tedy Jakub Pour.
1: Poznal jsem tady fakt spoustu skvělých lidí, takže ty oslavy třeba nechtěl jsem úplně dělat nějaký velký. Já jsem od malička Plzeňák, takže góly spíš jako neslavím, hlavně tam. Tady. Asi nebudu dělat nic jako velkýho, ale nějak takhle aspoň v klidu.
2: Vysvětloval Jakub Pour, proč po vstřelení gólu ve 23. minutě neslavil bujaře na ledě. Branka byla nakonec vítězná a návrat na místo, kde hrál dvě sezóny, tak osobně mohl považovat za zdařilý. V kontaktu se svými bývalými spoluhráči, ale před zápasem moc nebyl.
1: Spíš se pozdravili, padlo tam spoustu úsměvů. Jsem rád, že kluci na mě nezapomněli, že jsem tady si udělal spoustu dobrých kamarádů a rád na to vzpomínám, takže jedině za Radovanem Pavlíkem jsme si trošku jako před zápasem něco řekli.
2: Řekl Jakub Pour. Motor závěrečnou třetinu poctivě odbránil.

0: a udržel vedení 2-0. Porazil tak tým, který si v úvodním kole vyšlápl na mistrovské Pardubice. Královéhradecký útočník Aleš Jergl odmítá, že by úspěch v předešlém kole tým ukolébal.
1: Myslím si, že jsme to nikdo neměl v hlavách, to, že by jsme porazili mistra, že teď se s nás všichni poprdí, ale je to začátek sezóny a všichni potřebují sbírat body a takový ten škaredý hokej prostě dorážet, dohrávat, to prostě teď musíme hrát, no.
0: Ať už výhra v derby v Pardubicích měla na výkon ve druhém zápase vliv nebo ne, trenér Mountfieldu Tomáš Martinec byl z přístupu týmu zklamaný.
2: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nebudeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní za sebe vymačknout plnou hranu, tak aby jsme měli šanci zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní.
0: Řekl po porážce 0-2 s Českými Budějovicemi v úvodním domácím zápase sezóny královéhradecký trenér Tomáš Martinec. Z Hradce Králové, Krištof Kousal, Český rozhlas.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Počasí. Přesně ve čtvrt na šest jdeme na počasí, milí posluchači. Máme detailní informace k tomu, jak bude dneska. Mělo by být přes den na jihu Čech převážně polojasno, jenom teď k ránu se někde místy mohou výjimečně vyskytnout mlhy. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách pak 16 až 19. Slabý proměnlivý, odpoledne mírný západní nebo jihozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Neměly by spadnout žádné srážky a rozptylové podmínky ráno by měly být teď mírně nepříznivé, ovšem během dne dobré. Víme už taky, jak by mělo být v noci na zítřek. Čekáme klidné počasí, převážně polojasno. Nejnižší teploty 11 až 8 stupňů, stejné by to mělo být i na horách. A slabý proměnlivý, převážně jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu a rovněž žádné srážky a rozptylové podmínky mírně nepříznivé. Teď se koukneme na SMSky od vás, milí posluchači, a musím vás trochu pokárat. Zatím jich tady moc nemáme, ale samozřejmě chápu, že je víkend, rádi si přispíte. Naprosto tomu rozumím, taky bych teď ještě asi ležel zachumlaný v posteli. Napsala nám paní Marie, planá nad Lužnicí 9 stupňů, nebe plné krásných hvězd, všechny zdravím a přeji hezký den. A tolik tedy z Táborska, hezká zpráva od naší paní posluchačky. Moc za ní děkujeme. No a já vám, milí posluchači, připomínám, že SMSky můžete stále posílat k nám do vysílání, a to ve tvaru CB, mezera, počasí, mezera, váš text, a to vše odešlete na číslo 91103. Zhruba ve 6:45 budeme mít další podrobné informace o počasí, protože budeme volat do českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Nabídneme opravdu velmi, velmi podrobnou předpověď. Pevně věřím, že si to rádi poslechnete. Takže zůstaňte s námi, tady je Český rozhlas České Budějovice.

0: 8 minut před 6:30 v sobotu ráno posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes si připomínáme velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Zápročeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky, nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
6: Jutá, já už vím.
5: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
6: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
5: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
6: Co by jsme to nestihli?
5: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
6: Na blbosti, jo?
5: Těší se Patrik Rozehnal.
6: Krasavče!

0: čas na další krátké zprávy s Pavlínou Fendekovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhala necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život. Další stovky o domov. Připomínka začne v 10 hodin přímo u přehrady. V Rudolfově u Českých Budějovic dnes v 15 hodin slavnostně otevřou nový městský park Farská Louka. Po Fedrfechtýřích vystoupí sbor místní základní školy. V 16.20 začne pohádkové představení a od 17 hodin vystoupí Classic Country Collegium, informuje město na svém webu. Vítkův hrádek na Českokrumlovsku se dnes přenese do doby českých králů. Na místo zavítá Václav IV., který patří k nejvýraznějším postavám historie této zříceniny. Český král a syn Karla IV. Tam v roce 1394 strávil noc jako zajatec během svého převozu do Rakouska. Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit po třetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní biatlonová unie na úvod svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonském OTP. Následovat budou rakouský Hochfilzen a norské Oslo. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno s teplotami do 23, na horách do 19 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Nově je uzavřená silnice 175 na hranici Strakonicka a Písecka. A sice od Myštic ke Slavkovicím. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Krátce po půl sedmé ráno, tedy po zprávách, máme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice jednu zajímavou informaci, třeba právě pro milovníky umění a milovníky historie. Až 9 milionů korun bude stát oprava růžencové slavnosti, nejcennějšího díla v českých sbírkách. Restaurace bude trvat 5 let a od tohoto týdne dílo Albrechta Dürera zkoumají odborníci. Na opravu mohou přispět i občané Česka. Detaily nabídneme už za chvíli v reportáži hned po písni od Ilony Čákové.

0: Místo originálu jenom věrná kopie. Nejcennější dílo v českých sbírkách Růžencovou slavnost z výstavního sálu Národní galerie přenesli restaurátoři do svých dílen a zkoumají, jak přesně budou renesanční obraz opravovat. Německý malíř Albrecht Dürer obraz namaloval během svého pobytu v Benátkách v letech 1505 až 1507.
1: Aktuální průzkum vytvoří podklady pro blížící se opravy. Restaurátoři obraz snímají v širokém světelném spektru, ve vysokém rozlišení a chystají se vytvořit také 3D model. Nové poznatky přinese speciální analýza, takzvaný XRF mapping.
2: Je to tedy vlastně jako mapování plošné distribuce prvků v malbě. Na základě toho my pak jsme schopni identifikovat jednotlivé použité pigmenty.
1: Popisuje Adam Pokorný, hlavní restaurátor Národní galerie Praha a vedoucí oprav Růžencové slavnosti. Nejdůležitější podle něj bude rozhodnutí, jak moc zasahovat do podoby díla.
2: My proto máme takový výraz vizuální rehabilitace uměleckého díla. Je to zkrátka otázka, jestli respektovat historické hodnoty díla, anebo jestli přistoupit třeba částečně k výměně některých těsto domalet a nahrazení jich novou retuší.
1: Už teď se řeší také budoucí vystavení obrazu. Variant je několik.
2: Jedna z ideí je například, že bychom nechali vyrobit speciální klimatickou vitrínu, která by zajistila dílu naprosto stabilní klima.
1: Oprava Růžencové slavnosti je podle Pokorného jedním z nejnáročnějších projektů podobného typu v historii Česka. Je přesvědčen, že následující roky výrazně ovlivní vývoj domácího restaurátorského oboru. Národní galerie už investovala do průzkumu díla 100 000 korun. Celkem se má číslo vyšplhat až na 9 milionů korun. I proto chce vyzvat veřejnost k přispění na záchranu obrazu. Především upozorňuje na možnost členství v klubu přátel.
3: Tak na co přímo konkrétně ta podpora půjde? Půjde právě na průzkumy, na vybavení restaurátorských pracovišť, na restaurátory samotné a jejich práci, protože bude dlouhá a náročná. A právě také půjde na to budoucí vystavení toho díla.
1: Vysvětluje Radka Neumannová, ředitelka sekce strategie a plánování Národní galerie. Růžencová slavnost se má do výstavních prostor vrátit v roce 2031. Návštěvníci, kteří do Národní galerie přijdou dnes, uvidí fotografickou reprodukci. Na informačních panelech se pak dozví o příběhu významného díla a procesu restaurování. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: počasí.
1: Je přesně 6:45 a to znamená, že poprvé v dnešním jihočeském ránu míříme do českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, kde má dnes službu Eva Houbová a ta je teď s námi ve spojení. Evo, přeji hezké sobotní ráno.
2: Dobrý den.
1: Můžete posluchačům povědět, jaké počasí aktuálně je v České republice?
2: Převládá malá oblačnost, jenom přes severozápad Čech postupuje pás oblačnosti velké. Teplota se většinou pohybuje mezi 8 a 13 stupni, nejchladněji hlásí Jelení v Krušných horách -2,6. V Českých Budějovicích je teď skoro jasno 9 stupňů, jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1023 hektopaskaly. Na Choráněvě je taky skoro jasno 6 stupňů a jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: Takže by se dalo říct ani chladné, ani teplé ráno. Jak bude dnes tedy na jihu Čech?
2: Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme převážně polojasné počasí, mlhy, kterých je velice málo, se brzy rozpustí. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Vyhoje na nízké zátěži.
1: No a povězte prosím taky, jaké počasí bychom měli očekávat v noci na zítřek a hlavně tedy zítra v neděli.
2: Přes naše území od severozápadu rychle přejde studená fronta. V noci a ráno ještě čekáme převážně polojasno, dopoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti, odpoledne a večer se postupně na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Ale už později večer a v noci na pondělí začne také od severozápadu srážek i oblačnosti rychle ubývat. Teplota zítra ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 24 a na horách bude kolem 18. Vítr se rozfouká mírný západní nebo severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
1: No, takže de facto stejný charakter jako dnes. Nad krajským městem už se nám... Ano, nad krajským městem už se nám pomalu rozednívá. Tak povězte, kdy vyšlo sluníčko a kdy naopak zapadne dnes?
2: Vyšlo před chvilinkou v 6:44 a zapadne v 19:06.
1: Výborně a na závěr ještě poprosím, jaké rekordy se vážou ke dnešnímu dni?
2: Maximum je z roku 1947 30,5 stupně a minimum z roku 1959 0,5 stupně pod nulou.
1: No, tak to vypadá, že dnes se ani jednoho tohohle extrému nedočkáme. To byla Eva Houbová z Českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, se kterou se spojíme zase zhruba za hodinku. Takže moc děkujeme a do té doby naslyšenou.
2: Naslyšenou, budu se těšit.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: My po počasí pokračujeme dál, zvláště mladí řidiči by si měli dávat na silnicích pozor. Mnoho z těch, kteří se učili řídit v Českých Budějovicích, dobře znají místního koordinátora BESIPu pana Václava Kováře, kterého uslyšíte v dnešním dílu pořadu Jeho Češi. Krátkou pozvánku nabídneme už za chvíli, hned po písničce od Divokýho Billa.

0: 9 minut nám zbývá do 7 hodiny raní. V dnešním pořadu Jeho Češi uslyšíte hlas, který je z našeho vysílání velmi dobře znáte. Když se totiž řekne krajský koordinátor BESIPu v Jižních Čechách, tak mnohým z nás automaticky v hlavě naskočí pokračování ve formě jména a příjmení, tedy Václav Kovář. Toho se redaktor Zdeněk Zajíček zeptal například na to, zdali platí věta, že největší riziko mladých řidičů nastává ve chvíli, kdy si začnou myslet, že už řídit umí. Je to pravda?
1: Někdy se setkáváme s tím, že člověk, který absolvoval autoškolu a dostal řidičský průkaz, takže už se cítí být úplným řidičem. Když navíc ujede ještě třeba 1500 kilometrů, čímž získá nějakou praxi, to je naprosto v pořádku, tak už se mu možná zdá, že teď umí všechno, ale není to pravda. Ono je třeba najet 7, 10 tisíc kilometrů, zažít různé situace, různé příhody. Pak teprve ta praxe nás naučí a teprve ta praxe z nás toho řidiče udělá.
2: Čím vás ta práce naplňuje? Jedna věc je každodenní, dá se říct, rutina nebo každodenní plnění nějakých povinností v rámci koordinátora BESIPu a učitele v autoškole. Na druhou stranu přece jenom jednou za čas přinejmenším musí přijít nějaký bombonek, kdy si člověk řekne ano, tak to je přesně ta chvíle, které já tu práci dělám. Jak je to u vás?
1: Já si myslím, že když budu veřejnosti nebo společnosti vykládat ty věci tak, aby je pochopili, tak si myslím, že je to kruček k tomu, aby více dodržovali ty základní pravidla toho chování na silnici a že tím můžeme uchránit ty lidské životy, že jo? Že se dostaneme do situace, kdy bude třeba míň dopravních nehod, kdy bude míň neštěstí.
0: Slyšeli jste krátkou ukázku z dnešního dílu pořadu Jeho Češi s jeho českým krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Poslechnout celý díl si v našem vysílání můžete dnes po 18. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Písečné na Orlicko-Ústecku dnes vyhlásí vítěze soutěže Vesnice roku České republiky. Jindřichův Hradec oslaví výročí spolupráce se svými partnerskými městy. Čeští tenisté vyrovnali díky výhře Jiřího Lehečky souboj se Spojenými státy v Davis Cupové kvalifikaci na 1-1 na zápasy. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Požár haly na zpracování plastu v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. Finále soutěže Vesnice roku 2026 dnes hostí Písečná na Orlicko-Ústecku. Do obce, která získala titul loni, dorazí pořadatelé soutěže i 13 finalistů. Výsledky letošního ročníku oznámí kolem 14. hodiny.
2: Program v Písečné začne dopoledním jarmarkem venkova. Letošní ročník připomene taky 30 let od založení soutěže. Do Písečné proto dorazí zástupci obcí, které titul Vesnice roku získali v minulých letech. Z Písečné Anna Svoborová, Český rozhlas.
1: Jindřichův Hradec bude dnes hostit slavnost partnerství. Do města přijedou delegace ze zahraničních partnerských měst. Slavnost začne v 15:30 odpoledne v kapli svaté Máří Magdalény. Od 17 hodin naváže v muzeu fotografie vernisáž výstavy věnované historii partnerství. Pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
3: Už 30 let trvá partnerství s německým Neckargemindem, 20 let město spolupracuje s rakouským Cvetlem a 10 let pak se slovenskou Dunajskou Stredou a maďarským Šárošpatakem. Slavnost partnerských měst nabídne také ocenění za dlouhodobou spolupráci a vernisáž výstavy mapující společnou historii těchto partnerství.
1: Jihočeské lokální potraviny dnes lidem představí akce Poznej svého farmáře ve Vodňanech na Strakonicku. Ta zaplní areál Vodňanské střední rybářské školy. Začátek je v 10 hodin.
4: Kromě farmářských trhů s regionálními produkty je pro návštěvníky připravený taky program pro děti. Střední rybářská škola navíc jako součást akce uspořádala den otevřených dveří. Lidé tak uvidí třeba školní akvaristiku nebo rybářské muzeum. Z Vodňan Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští tenisté hrají v Davis Cupové kvalifikaci se Spojenými státy americkými nerozhodně 1-1 na zápasy. Menšík nejprve podlehl Tienovi, Jiří Lehečka pak porazil týmovou jedničku Američanů Sheltona. Souboj Česka se Spojenými státy dnes bude pokračovat 4 hrou od 14 hodin. Hrát by měli Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem a za hosty Christian Harrison a Austin Krajicek.
0: Počasí.
1: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihu Čech nekomplikuje teď žádná dopravní nehoda. Nově ale počítejte například s uzavírkou spojovací komunikace mezi Hlinskem a Českobudějovickou čtvrtí Suché Vrbné a sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I po zprávách 7 hodin je stále s vámi Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Příjemný poslech a taky hezkou sobotu vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Jak už jste možná zaslechli, zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se tento týden domluvili s investorem na stavbě haly pro společnost Amazon. Po několika měsíčním vyjednávání schválili plánovací smlouvu s vlastníkem pozemků. Skupina Accolade a developer Garp chtějí místo původně schválené 4 průmyslových hal změnit záměr na jednu stavbu na poloviční ploše. Místní se ale obávají zejména nárůstu dopravy. Podrobnosti o tomto tématu se dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Tolik na úvod jedno aktuální téma z regionu a my si povíme, co nás čeká v nadcházející hodině v Jihočeském ránu. Podíváme se do Přibyslavy na Havlíčkobrodsku, kde mají dnes mlékárenský den. Kamil Jáša připravil sportovní pozvánku, na kterou přijde řada po 7:30. No a nabídneme taky řidičskou abecedu a samozřejmě počasí.

Krumlově. My si už za okamžik poslechneme reportáž, ještě předtím ale písnička Snídaně v trávě a Michal Tučný, docela příznačná hudba. Tak si to užijte, milí posluchači, a Matěj Vodička vám děkuje za to, že jste s námi.

0: Snídaně v trávě od Michala Tučného, muzika, která doznívá na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pivovarská zahrada v Českém Krumlově se na dva dny proměnila na vojenské tábořiště. Klub vojenské historie 52 Český Krumlov tam totiž uspořádal dvoudenní akci 52 Den s armádou. Historické spolky společně s armádou České republiky lidem představí působení armády na Českokrumlovsku. Program můžou zájemci navštívit i dneska.
1: Takže já teďka se soukám do místa řidiče. Teď se pokusíme nastartovat ten originální osmiválcový benzínový motor Ford, který pohání tady tohleto vozidlo.
2: Petr Březina z vojenského historického klubu Erika Brno nastartoval obrněný transportér Universal Carrier z roku 1945, používaný československou obrněnou brigádou za druhé světové války v Anglii.
1: Tak, máme nastartováno, slyšíte, že motor si hezky přede.
2: O kousek dál teď svoje stanoviště připravují taky členové klubu historické a vojenské techniky v autoklubu České republiky. Vedle historických motorek a vozidel mají naskládané pneumatiky a předseda klubu Lukáš Nový na stole vyndává různá drobná nářadí.
3: Budeme mít lehké motocyklové automobilové dílny, bude tady dobový polní pneuservis, tak jak se dochovaly archivní fotografie, se snažíme udělat živou historii, takže uvidí návštěvníci tak, jak to tenkrát v bojových podmínkách probíhalo, jak se udržovaly vozidla, opravovaly, aby byly bojeschopné.
2: V pivovarské zahradě je pro návštěvníky připravená taky upravená výcviková dráha. Účastníci podlézají překážky, hází míčky na cíl a plazí se v umělé mlze.

0: která jim má zabránit ve výhledu.
1: Je to kopie dráhy, na které se cvičili českoslovenští vojáci v Anglii. Je to napodobení podle dobových fotek, takže budou se plazit pod jakoby ostnatým drátem. Je to teda udělané z provázku, aby nedošlo ke zranění. Vedle nesmí mimo dráhu, tam už je minový pole a vzadu mají prvky, že přeskakují sud, přebíhají lavku.
0: Mezi rozloženými stany je taky polní nemocnice s figurínou operovaného pacienta, maketou amputované ruky nebo s různým lékařským náčiním.
2: Vidíte, že ty podmínky byly dost spartánské. Přímo na frontě v těch polních nemocnicích se pořizovaly rentgenové snímky, které máme tam vzadu.
0: Do pivovarské zahrady se přišel podívat ze třídou i Petr Hájek.
3: Je to tady fajnový, mají tady super lidi. Dověděl jsem se spoustu nových informací, hlavně jako v armádě samozřejmě. Spoustu jsem se dozvěděl o motorkách tady od pána.
0: Akce pořádaná klubem vojenské historie 52. Český Krumlov představuje československou obrněnou brigádu. Připomíná taky 80. výročí příchodu 12. tankové brigády do Českého Krumlova. Vysvětluje organizátorka akce a předsedkyně Krumlovského spolku Vladimíra Podaná.
4: Ta československá samostatná obrněná brigáda byla téměř vymazaná z historie, takže my se snažíme je připomínat. A my jsme sem pozvali právě i armádu České republiky, aby ukázali, jak současná armáda ty tradice navazuje.
0: Organizátoři si na dvoudenní akci kromě ukázky současných a historických vozidel, polní kuchyně nebo polní nemocnice připravili taky komentované prohlídky nebo odborné přednášky. Z Českého Krumlova Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Česk

0: s kavárnou se tentokrát vypravíme do Vodňan. V tomto malém městě byste možná nečekali velkou kulturu, a přece to tak je. Vodňanské hudební dny připomínají slavné rodáky, především houslistu Vášu Příhodu. A díky tomu do města zavítají vynikající interpreti současnosti. Právě o tom bude nedělní kavárna. Poslouchejte krátce po 17. hodině. Pavla Kuchtová přivítá dramaturgyni Pavlu Žílovou.
1: Počasí. Je krátce po 7:45 sobotního české ráno a teď přichází čas na počasí, konkrétně na SMSky od vás, milí posluchači. Vidím tady, že jste tu mojí výzvu z předchozí hodiny vzali opravdu vážně, protože těch pozdravů nám přibylo hodně, jdeme na to. Pozdrav z Prachatic, 12+, polojasná obloha, snad se zadaří, pohodu všem přeje Helča. Helčo, moc děkujeme. Ve Velešíně jasno 8 stupňů, pěknou sobotu vám všem přeje Andulka, i vám Andulko moc děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno 7 stupňů. Hezký den přeje Marie. Paní Marie, taky moc děkujeme. Další pozdrav z Českokrumlovska. Dobré ráno z Brloha, kde je polojasno, slabý vítr, teplota je plus 7 stupňů. Zdraví a hezkou pohodovou sobotu přeje Marie. Také moc děkujeme a taky zdravíme paní Marie. Pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je aktuálně jasno, klidno, ale chladno, jenom 6 stupňů. Příjemný víkend všem i v rozhlase přeje Milan. Moc děkujeme, Milane. No a vemte si něco teplého, když je tam taková zima. Černovice u Tábora, 11 stupňů Celsia, to nám píše Folta. A dobré ráno, ve Strakonicích je oblačno, 6 stupňů. Přeji všem stále zdraví, pohodu Jindra. Já vám moc krát všem děkuji, milí posluchači, za všechny vaše vzkazy. To bylo počasí a zhruba v 7 hodin a 45 minut se opět spojíme s Evou Houbovou z Českého hydrometeorologického ústavu, právě taky o počasí kvůli dalším podrobnostem, tak zůstaňte s námi.
2: Z vysílání Českobudějovického rozhlasu najdete přehledně na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz.
1: No a my už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si na to počkejte, milí posluchači, tady je Rick Astley a písnička Together Forever.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Už zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí. Za 5,5 minuty bude 7:30 a Pavlína Fendeková pro vás chystá další krátké zprávy. Ještě předtím muzika, třeba Olga Lounová nebo skupina Rangers. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: krásné.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Dražíči na Českobudějovicku se dnes uskuteční setkání rodáků a oslavy 135. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. V 10 hodin začne bohoslužba v zámecké kapli svatého Mikuláše. V poledne se hasiči shromáždí na nádvoří zámku. Odtud vyjde ve 13 hodin průvod. Účastníci položí věnce u pomníku obětem první světové války na návsi. Následovat bude dekorování hasičských praporů s tuhami. K tanci a poslechu pak zahraje kapela Vlachovka, informuje obec na svém webu. V Hoslovicích na Strakonicku se bude bojovat o titul mistra České republiky v dobytkářských disciplínách. Na programu budou také atraktivní rychlostní disciplíny, kdy jezdci na koních jezdí na čas mezi barely nebo tyčemi. Novodobí kovbojové předvedou i práci s lasem. Akce začne v 10 hodin. Pro veřejnost se dnes otevírají nové traily na Libíně u Prachatic. Přibylo 7 kilometrů nových tras, vedení města ale na webových stránkách upozorňuje, že budou ještě nějakou dobu dozrávat a zpevňovat se. Proto by měli být všichni zejména v prvních týdnech a po dešti opatrní. Fotbalisté Dynama České Budějovice budou v rámci 7. kola České fotbalové ligy hrát na domácím stadionu. V 16:30 nastoupí proti Arytmě Praha. Strakoničtí házenkáři hrají dnes v rámci 3. kola extraligy doma od 17 hodin proti Karviné. Házenkářky z Písku také na své palubovce přivítají Most. Utkání 4. kola interligy začne v 15 hodin. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno s teplotami do 23, na horách do 19 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Táborsku počítejte s uzavírkou silnice 135 u křížení se silnicí 137 v Sudoměřicích u Bechyně a nově také s uzavírkou silnice 137 směrem na Bechyňskou Smoleč v místě železničního přejezdu. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Po půl osmé pokračuje sobotní Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice a už za chvíli vám nabídneme sportovní pozvánku Kamile Jáši. Počkejte si na ni, teď ještě Pretenders.

0: Sport na víkend. Začneme hokejem. V neděli přivítají hráči klubu Banes Motor České Budějovice Olomouc. Zápas už třetího kola extraligy odstartuje v 17 hodin. V sobotu také v 17 hodin začne atraktivní duel v Maxalize domácího tábora s pardubickým Béčkem. A do třetice 17. hodina. Sobota, zápas druhé ligy, Milevsko-Kadaň.
1: Sport na víkend.
0: A jdeme na tradičně v tomto období velmi bohatý fotbalový program. Ve třetí lize nastoupí českobudějovické Dynamo v sobotu v 16.30 proti Povltavské akademii. Ve čtvrté lize po pátečních večerních zápasech Hluboké s Milevskem a Strakonic v Komárově v sobotu Český Krumlov v 10 hodin a 15 minut přivítá Spartak Příbram. Odpoledne v 16.30 půjdou fanoušci na fotbal v Soběslavi. Hrát se bude derby Soběslav Táborsko B. Z krajského přeboru vybíráme jeden zápas. V sobotu pojede Dolní Dvořiště do Olešníka. Mohlo by dojít k zajímavému souboji dvou starých, velmi dobrých známých. Za Olešník nastupuje David Lafata, za Dolní Dvořiště Pavel Novák. Utkání začne v sobotu v 10 hodin.
1: Sport na víkend.
0: Slíbili jsme výlet do nižších soutěží, tady je. Plavsko hraje v Jindřichohradeckém okrese 9. ligu, skupinu A. V neděli pojedou fotbalisté z Plavska na hřiště klubu Halámky Hranice. Fotbal mají v Plavsku rádi, určitě vyrazí po utkání na pivo. A podle klubové legendy Pavla Přílepka, nejen po něm.
2: Legenda nejsem, jenom hraju.
3: A trénujete?
2: Ne. No, kluci trénujou, občas zatrénujem, já nechodím trénovat. Mám malé děti, stavím dvora. Máme dobrou partu.
3: Takže zajdete na pivo?
2: Zajdem.
3: Je to povinnost po zápase na pivo, nebo ne?
2: Před zápasem si dát pivo. Jasný, pivo je povinné.
0: Před zápasem i po utkání, a tak to na vsích a malých obcích jeho českého kraje má být. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Možná se potkáme právě někde na fotbale. A kdyby vám cokoliv během víkendu uteklo, nezapomeňte, že v pondělí krátce po půl třetí odpoledne na této stanici začnou sportovní ozvěny.
4: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Je přesně 7:45 a v českobudějovickém pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu už na lince čeká Eva Houbová, která nám teď poví podrobnosti o tom, jak je a hlavně jak bude. Evo, přeji dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Tak povězte prosím, jaké počasí panuje aktuálně tedy?
2: V jižních Čechách je obloha převážně polojasná a teplota v nižších polohách mezi 6 a 10, na horách od minus 1 po plus 8 stupňů. Minus 1 stupeň je v pohoří na Šumavě a těch 8 je na Plechem nebo na Bučině. V Českých Budějovicích je teď polojasno 9 stupňů, vane jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepočten na hladinu moře 1023,5 hektopaskalu, takže malinko stoupnul. Na Choráňově je polojasno a 7 stupňů, vítr jihozápadní 3 metry za sekundu.
1: Takže v Nouhradských horách nám mrzne, to je docela zajímavá informace. Jaké počasí máme očekávat dnes na jihu Čech?
2: No, mrznout už nebude. Od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Čekáme oblohu většinou polojasnou, tedy něco jako je teď, a teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr povane slabý proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Povězte teď prosím, jaké počasí máme očekávat v noci na zítřek a hlavně zítra. Bude třeba zítra podobně jako dnes?
2: Teplotně ano, ale přijdou nějaké srážky, i když moc se ta studená fronta, která nás od severozápadu rychle přejde, s těmi srážkami nepřetrhne. V noci a ráno bude většinou polojasno. Dopoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti a odpoledne a večer se postupně na většině území objeví občasný déšť nebo přehánky. Ale už později večer a v noci na pondělí začne taky od severozápadu srážek i oblačnosti rychle ubývat. Teplota zítra ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 24 a na horách bude kolem 18. Vítr se rozfouká mírný západní nebo severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, aby ho zůstane na jedničce.
1: Už jste částečně nakousla tu studenou frontu, tak povězte teď ještě prosím na závěr, jaké počasí bude v pondělí?
2: Bude k nám proudit chladnější a vlhký vzduch od severozápadu. Podzimní počasí přijde o 2 dny dříve než astronomický podzim. Čekáme v pondělí proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky, teploty ráno kolem 9 a odpoledne kolem 16 stupňů. Vítr mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, tu pocitovou teplotu bude ještě snižovat.
1: Říká Eva Houbová z českobudějovického pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Spojíme se s ní zase za hodinu, abychom přidali další podrobnosti. Do té doby tedy naslyšenou, Evo, a opět moc krát díky.
2: Naslyšenou, budu se těšit.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
1: Příliš levné mléko i nároky na obaly výrobků. S takovými problémy se teď potýkají mlékárny v Česku. Bavili se o nich před víkendovými mlékárenskými dny v Přibyslavi. A my se právě do tohoto města na Havlíčkobrodsku vyvdáme v reportáži už za okamžik, tak si na to počkejte.

0: Přibyslavské náměstí na Havlíčko-Brodsku přichystalo 35. ročník mlékárenského dne. Dnes ho obsadí zhruba 20 výrobků a prodejců. Zástupci mlékáren z Vysočiny i dalších regionů se setkali na společné konferenci. Mluvili o aktuálních problémech zpracovatelů, jako jsou ceny mléka i povinnosti spojené s obaly výrobků.
1: Se sem dovážejí ajdamy, který se vozejí z okolních států. A i když ta cena mlíka je tady, dejme tomu těch 9,70 nebo 10 korun, tak na ten ajdam potřebujete 10 litrů mlíka. A sem se vozí ajdamy za 80, pod 80 korun se sem vozí. Tohle nepasuje, no.
2: Popisuje ředitel jaroměřické mlékárny Bedřich Štěcher, že některé produkty často supermarkety chtějí vykoupit za nižší cenu, než je ta výrobní. Svoji roli v tom hraje i oslabení mlékárenského průmyslu, vysvětluje předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
3: Výrazně vzrostla světová produkce mléka. Celosvětově ten nárůst meziročně byl o plus 2,6%. Naproti tomu se však celosvětově zastavil růst spotřeby, oslabila mezinárodní poptávka, ta rostla jenom 1% a ta výroba mléka plus 2,6, tak už vidíte ty rozevřené nůžky.
2: Ceny tak začaly postupně, ale zásadně klesat. Tento stav trvá už zhruba 10 měsíců. Loni zpracovatelé vykupovali litr mléka za 13 korun a 40 haléřů, dnes je to asi 9 korun a 70 haléřů. Jenže obchody pak podle Jiřího Kopáčka tlačí cenu ještě níž.
3: Tlačí své dodavatele ještě do nesmyslnějších cen. Jen pro příklad uvedu, že litr mléka od zemědělce stojí o něch 9,70 korun, ale to je cena bez DPH, zatímco konzumní mléko se v akcích prodává, jak jste mnozí asi zaregistrovali, i za 5,90 korun z daní.
2: Další problém, který na konferenci zazněl, se týkal zejména obalů. Například podle jednatele mlékárny Polná Miloše Kvasničky se potýkají i s poplatky za takzvaný littering, tedy úhradu nákladů na úklid obalů.
4: Jak se válí odpadky v parcích? Nevím, kolik se válí odpadku v parcích po mlékárenském průmyslu, já spíš vidím jiný odpadky, než zrovna po jogurtech, nebo sírech, nebo máslu. A proto mě mrzí, že mlékárenský průmysl do toho spadl a další poplatky se nás hrnou z tohoto titulu, že znečišťujeme veřejné prostranství.
2: Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová v této souvislosti zmínila také novou evropskou obalovou vyhlášku. Ta zpřísňuje evidence, limity pro nebezpečné látky nebo požadavky na recyklovatelnost.
5: Vy jako občané potřebujete tři základní dokumenty. Rodný list, občanku, kdo řídí řidiča. Kelímek v jogurtu, jich potřebuje 6. Má to smysl? Skutečně tě někoho zajímá, kdo je výrobcem kelímků? Nikoliv toho, co je v něm?
2: O přesné podobě obalové vyhlášky chce proto podle Dany Večeřové potravinářská komora dále jednat a požadovat různé úpravy. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
6: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Úřady musejí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do voleb. Soudy ještě rozhodovaly o vyřazených uchazečích. Den s armádou se koná v Českém Krumlově. Festival Naturvision ukáže zájemcům kromě tematických filmů šumavskou přírodu. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy mohou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Podívat se do historických nebo jinak zajímavých domů mají dnes možnost lidé v Českých Budějovicích. Dny evropského dědictví s heslem Byl jednou jeden dům přiblíží historii 15 staveb. Zájemci se podívají například do vodárenské věže, dominikánského kláštera nebo Hartmutovy vily. Tematické prohlídky je zavedou například po měšťanských a pivovarnických domech v centru města. Ve vojenské tábořiště se proměnila pivovarská zahrada v Českém Krumlově. Místní klub vojenské historie 52 tam pořádá den s armádou. Lidé uvidí historickou i současnou armádní techniku. Stanoviště klubu historické a vojenské techniky v autoklubu České republiky přiblížil jeho předseda Lukáš Nový.
2: My tady budeme mít lehké motocyklové automobilové dílny, bude tady dobový polní pneuservis, tak jak se dochovaly archivní fotografie, se snažíme udělat živou historii, takže uvidí návštěvníci tak, jak to tenkrát v bojových podmínkách probíhalo, jak se udržovaly vozidla, opravovaly, aby byly bojeschopné.
0: Filmy o zvířatech a přírodě nebo tematické procházky nabídne ode dneška festival Naturvision ve Vimperku na Prachaticku. Zájemci navíc mohou až do 26. září navštívit odborné přednášky. Na první tematickou vycházku vyrazí lidé dnes do okolí Boubína. Další informace doplňuje ředitel Vimperského kulturního střediska Tomáš Jiříčka.
3: To půjdeme s ředitelem Národního parku Šumava s Pavlem Hubeným. Dalším průvodcem bude Jakub Hroma, který nás zavede na naučnou stezku Suslavický okruh a tam navštívíme hořičky, které začínají teď kvést. Potom máme speciální vycházku, ta bude na Telské hradiště Věnec a tam bude několik průvodců. Sport.
0: Víkendová rally Pačejov rozhodne o letošním mistrovi České republiky. Připravených je 12 rychlostních zkoušek v okolí Horažďovic. Do závodu ve všech kategoriích se zapojí víc než 100 posádek, říká ředitel pačejovské rally Pavel Štípek.
4: Což jsou soudobé posádky mistrovství České republiky historických vozidel a pak ještě máme takzvanou Rally Legend, kde se nám přihlásilo dalších 9 posádek, to jsou posádky, které jedou na konci startovního pole a v podstatě je to taková demonstrační jízda, kde se neměří čas, ale je to taková ta vzpomínka na ty časy minulý.
0: Organizátoři upozorňují na dopravní omezení během rally. Konkrétní místa a omezení najdete na webu akce.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, ráno výjimečně mlhy, teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Nově je uzavřená silnice 175 na hranici Strakonicka a Písecka. A to mezi Myšticemi a Slavkovicemi. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Of 8 hodin a 4 minuty, tady je Český rozhlas České Budějovice a dnešní Jeho české ráno je sobota 19. září. Díky, že jste s námi, přeji vám od mikrofonu krásný víkendový den. Nebudeme to protahovat, milí posluchači, rád vám povím, že nás stále ještě můžete informovat o tom, jaké počasí právě teď u vás panuje. Tady je jednoduchý a stručný návod, stačí poslat SMSku ve tvaru CB, mezera, podsasy, mezera a text vašeho pozdravu a to vše odešlete na číslo 911 03. O počasí se víc dozvíme ještě taky zhruba ve 8:45, kdy budu mít na lince opět Evu Houbovou z Českého hydrometeorologického ústavu. A vypravíme se třeba taky do lesa na houby a krátce před 8:30 nabídnu tipy pro volný čas. Úvod této hodiny ovšem obstarejí písničky z cizí kapsy Martina Šustra. Přeji příjemný poslech a děkuji za tu vaši dnešní ranní pozornost.

Když z kraje 80. let po významných rolích ve skupinách Greenhorns a Fešáci startoval Michal Tučný sólovou kariéru, během níž mu byla oporou kapela Tučňáci a textař Zdeněk Rytíř, sáhl neomylně po téhle písničce. Byla to tenkrát vlastně novinka. Americká country hvězda Willie Nelson ji zhruba rok předtím napsal a nahrál pro soundtrack k filmovému romantickému dramatu Honeysuckle Rose. Nelson v něm taky stvárnil hlavní roli countryového zpěváka Bucka Bonhama, brázdícího se svou rodinou autobusem Ameriku na cestě za vytouženou slávou. A aby to nebyl jenom film popisně hudební, zápletku celému snímku dodává dcera Bonhamova kytaristy, s níž se hlavní hrdina zaplete. Proto ta romantika a drama navrch. Film byl divácky úspěšný, samozřejmě hlavně díky Nelsonově účasti, ale úplně největší otisk v paměti zanechala jeho ústřední píseň. Starý pardál Nelson za ní obdržel cenu Grammy a nominaci na Oscara, přičemž se celkem rychle stala vděčnou položkou jeho koncertního repertoáru. Díky chytlavé melodii a příjemně prostému, leč naprosto výstižnému textu, který popisuje, jak to chodí na muzikantském turné. Pověst praví, že Nelson písničku napsal na jeden zátah při cestě v letadle a protože tenkrát nebyly žádné notebooky a tablety, poznamenal si slova na takzvaný zvracecí pytlík, který u svého sedadla najde každý cestující v případě akutní nevolnosti. Při jejím poslechu však nic podobného rozhodně nehrozí. Zdraví vás Martin Schuster a teď už On the Road Again a Willie Nelson.

0: All right, thank you very much.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM. Počasí.
2: Krátce před čtvrt na devět posloucháte Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice a já mám teď tu vzácnou příležitost přečíst všechny vzkazy, které nám dorazily sem do našeho vysílání od vás, milí posluchači, kdy jste nás informovali o tom, jaké počasí právě teď u vás panuje. Je jich tu opravdu hodně, vezmu to tedy velmi stručně a po pořadě. Paní Marie nám zhruba v 17:30 ráno psala z Plané nad Lužnicí, 9 stupňů, nebe plné krásných hvězd. Všechny zdravím a přeji hezký den. V 6:30 nám posílala pozdrav Helča z Prachatic, 12 stupňů, polojasná obloha, snad se zadaří pohodu všem. No a zhruba ve 6:45 z Velešína, jasno 8 stupňů, pěknou sobotu, vám všem přeje Andulka. Poté taky zhruba 10 minut před 7:00 ráno v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgary je polojasno, klidno, 7 stupňů, hezký den přeje Marie. Zhruba v 7 hodin nám dorazil pozdrav z Brloha, dobré ráno. Je polojasno, slabý vítr a teplota plus 7 stupňů, zdraví a hezkou pohodovou sobotu přeje Marie. Opět po 7 hodině ráno, pěkné ráno z Jindřichova Hradce u nádraží, kde je aktuálně jasno, klidno, ale chladno, jen 6 stupňů Celsia. Příjemný víkend všem i v rozhlase přeje Milan. Černovice u Tábora 11, Celsia Folta, to byl vzkaz, který nám přišel v 7 hodin a 5 minut. Dobré ráno, ve Strakonicích je oblačno, 6 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra, vzkaz, který dorazil zhruba v 7 hodin a 10 minut. No a teď už 4 aktuální vzkazy. Volary, Rafanda, Mlha 5, Luděk a Zdeňka. V Nové Peci přes mlhu prosvítá slunce a je chladno, 6 stupňů, přeji krásný den. Dagmar, skoro jasno, 10 stupňů, František Volině a Třeboň hlásí 9,5 stupně. Hezký den před námi všemi, klid a pohodu přeje Šárka. Milí posluchači, moc krát díky všem za krásné vzkazy, přestože ráno to vypadalo, že nám jich moc nedorazí, tak nakonec se jich sešla opravdu hezká řádka. Mějte krásný den, pohodu a klid a užijte si víkend. Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje ještě dál, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Spálil vám letošní žár trávník? Chřadne vám leknin v jezírku, nekvete agastache nebo se kroutí listy oleandrů? A co znamenají záhadně vykousané otvory v růžích? V Zelených světech budeme odpovídat právě na vaše zahrádkářské dotazy. Dozvíte se také, zda lze na zahradě vypěstovat mochyni ze semínek plodů koupených v obchodě. Poslouchejte v neděli po 11:00 dopolední. Těší se na vás Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Tipy pro volný čas.
1: Přesně 10 minut před 8:30 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tady jsou tipy na to, kam vyrazit dnes za kulturou. Dominikánský klášter v Českých Budějovicích nabídne od 11 do 17 hodin festival Jíme jich. Zaměří se na jihočeské sýry, sajdry, fermentované výrobky a nabídku regionálních restaurací a producentů. Sousedská slavnost Zažít Krumlov jinak začne v sobotu, tedy dnes v 11 hodin pod Egon Schiele ateliérem v Českém Krumlově. Do 8 večer nabídne živou hudbu, dílny, deskové hry, program pro děti i místní gastronomii. A Galerie 140 v Táboře otevře ve 13 hodin korálkovou dílnu. Děti od 8 let i dospělí si mohou od 17 hodin vyrobit přívěsky nebo náušnice. Festival vína začne v 10 hodin na státním zámku Dačice na Jindřichohradecku. Program potrvá až do 21 hodin a spojí nabídku vinařství, občerstvení a hudbu. Hasičské hřiště v Benešově nad Černou bude od 10 hodin patřit soutěži Nejdrsnější hasič. Program nabídne sportovní klání dobrovolných hasičů. A nedaleká Horní Stropnice hostí od 15 hodin benefiční fotbalové utkání. Sportovní odpoledne má charitativní charakter a v Novohradských horách taky zůstaneme. Černé údolí u Benešova nad Černou nabídne od 18 hodin pozorování hvězd. Astronomové doplní sledování západu slunce a noční oblohy dalekohledem, odborným výkladem. Součástí programu bude i táborák. No a ještě jeden tip. Z Dačic z Jindřichohradecka, tamní kino Beseda uvede od 19 hodin dokument Bára Basiková, časozběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové, který sleduje život a kariéru známé zpěvačky. No a poslední tip. Zámecká zahrada v Českém Krumlově nabídne od 21 hodin barokní ohňostroj a iluminace. Večerní program v prostoru letní jízdárny vychází z dobových pramenů a je součástí festivalu barokních umění. Tolik tedy tipy pro volný čas. Milí posluchači, zhruba za 8 minut nabídnu další krátké zprávy pod taktovkou kolegyně Pavlíny Fendekové. Taky ještě nějaká hudba nás čeká, samozřejmě Dalibor Janda nebude chybět, nebo skupina Roxette. Díky moc, že jste s námi a zůstaňte tedy s námi i nadále.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ode dneška si veřejnost může prohlédnout korunovační klenoty. Doteď je letos mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále na Pražském hradě budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 17 hodin až do 28. září. Letos jako součást výstavy o rodu Habsburků. Hasiči včera po půl šesté večer vyjížděli k požáru v přízemí domu v Linecké ulici v Kaplici na Českokrumlovsku. Zasažena byla postel v jednom z pokojů, z domu bylo evakuováno 6 osob. Hasiči provedli likvidaci požáru, objekt zkontrolovali termokamerou. Nikdo nebyl zraněn. Příčina a výše škody je předmětem šetření, informovali o tom na síti X. Obec baráčníků Vitora z Prachatice slaví 80. výročí založení. V 9.30 vyrazí průvod sousedů a tetiček od Richty v ulici Zlatá stezka. V 10 hodin zazní na Velkém náměstí slavnostní zdravice. Ve stejnou dobu startuje na Velkém náměstí také charitativní běh Gimpl běží pro domov matky Vojtěchy. Účastníci si mohou vybrat mezi trasou více než 5 kilometrů nebo zhruba 2,5 kilometru. Hokejisté Motoru České Budějovice ve druhém kole extraligy zvítězili v Hradci Králové 2-0. Po bezbrankové první třetině se ve druhé části prosadili Jakub Pour a Nick Olesen. Jihočeši si tak odvezli 3 body a slaví první výhru v nové sezóně. Zítra od 17 hodin hostí Olomouc. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, teploty do 23, na horách do 19 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta u Bratronic na Strakonicku. Na silnici třetí třídy počítejte ve směru na Záboří s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stále je s vámi jeho České ráno Českého rozhlasu České Budějovice. Růžovky, suchohřípky i praváky. V některých částech Vysočiny si teď lidi nosí z lesů plné koše hub. Ne všude je ale houbařská situace tak příznivá. Kde zaručeně rostou, se dozvíte už za chvíli v reportáži.

0: Houbaři se konečně dočkali. Po abnormálně suchém létě lesy zalily strážky a z podrostu začínají vykukovat houby. Zatím sice nerostou úplně všude, ale například na Pelhřimovsku už lidé nosí domů plné košíky.
1: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
2: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
1: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
2: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
1: Já nevím, půl hoďky tady jsme.
2: O kousek dále pán, ten asi taky už má nazbíráno.
1: Jo, to je manžel.
3: My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
2: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu. Zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hub. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně. Jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná. Jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
4: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný, a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech, nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
2: S houbami je to horší, například na jihu Třebíčska.
4: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
2: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Písecka.

0: počasí.
1: To byla písnička Simply the Best od Tiny Turner a naposledy v dnešním Jihočeském ránu jsme ve spojení s Evou Houbovou z Českého hydrometeorologického ústavu, a to kvůli podrobnostem o počasí. Evo, přeji ještě jednou hezkou sobotu.
2: Dobrý den.
1: Tak povězte prosím posluchačům, jaké počasí aktuálně panuje. Když se kouknu z okna našeho studia, tak se to tady úplně rozzářilo sluníčkem.
2: To ano, to sluníčko opravdu svítí, většinou je polojasno. Teplota ta už stoupla za poslední hodinu, v nižších polohách je mezi 9 a 14, na horách mezi 3 a 11. V Českých Budějovicích je teď polojasno 13 stupňů, jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepoštěn na hladinu moře 1023 hektopaskaly. Na Choráni je polojasno a 10 stupňů, vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: No, tak je znát, že na těch horách opravdu je chladněji. A jak bude přes den? Bude sluníčko svítit i dál?
2: Ano, od západu k nám zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Tu slunečnou oblohu nebo skoro slunečnou očekáváme po celý den. Teplota vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách na 16 až 19. Vítr se odpoledne rozfouká mírný západní nebo jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Bio je na nízké zátěži.
1: Dobrá zpráva. No a jak bude v noci na zítřek a hlavně tedy taky zítra v neděli?
2: Od severozápadu nás rychle přejde studená fronta. V noci a ráno ještě bude převážně polojasno, ale dopoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti. Odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Už později večer a v noci na pondělí taky od severozápadu budou srážky i oblačnost ubývat. Teplota ráno klesne na 11 až 8 stupňů, přes den vystoupí na 21 až 24 a na horách bude kolem 18. Vítr se během nerozfouká mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Bio zůstane na jedničce.
1: Lidově řečeno, už jste nakousla i to pondělí, tak můžeme říct, jak bude v pondělí a taky v úterý, tedy na začátku nového týdne.
2: Začne k nám proudit chladnější a vlhký vzduch od severozápadu, takže ten podzim přijde o 2 dny dříve v počasí než v astronomii. Čekáme v pondělí proměnlivou oblačnost a ojedinělé přehánky. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 9 a odpoledne kolem 16 stupňů, takže se poměrně výrazně ochladí. Vítr povane mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. A v úterý to bude vlastně podobné, začne proměnlivou oblačností s nějakými slabými přehánkami, ale odpoledne bude srážek i oblačnost ubývat. Teplota bude podobná jako v pondělí, ráno kolem 8-9 a odpoledne kolem 16 stupňů. Vítr pořád ještě zůstane mírný severozápadní.
1: No, tak v úvodu nového týdne už se budeme muset trochu obléct. Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu, respektive z Českobudějovické pobočky, byla s námi v dnešním Jihočeském ráno. Moc za to díky, i taky díky za všechny informace a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Vám taky. Děkuju a naslyšenou.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Dnešní Jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice plynule dokráčelo až do svého samého závěru. Milí posluchači, moc díky za to, že jste nám zachovali vaši přízeň a pozornost. Naše stanice tu samozřejmě s vámi bude samozřejmě i dál. Po zprávách 9 hodin nabídneme pořad Mezi nebem a zemí, po 10. hodině přijde na řadu Hobby magazín a po 11. hodině si budete moct poslechnout dnešní kuchařské čarování s Petrem Stupkou. Tolik tedy dopoledne a po zprávách v pravé poledne si můžete užít dnešní písničky Pro radost pod taktovkou Heleny Pokutové-Hýnové. No a ve 14 hodin už k vám od mikrofonu bude promlouvat kolega, moderátor Radek Diviš. Doslova nabitý sobotní program na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Co říkáte? Užijte si ho a mějte hezký víkend, pokud možno taky klidný den. Matěj Vodička děkuje za to, že nás posloucháte. Pro dnešek se s vámi loučí a těší se na slyšenou zase zítra ráno.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: sobotním pořadu Jihočeši uslyšíte hlas, který z našeho vysílání velmi dobře znáte. Když se totiž řekne krajský koordinátor BESIPu v Jižních Čechách, tak mnoha z vás automaticky v hlavě naskočí pokračování ve formě jména a příjmení Václav Kovář. Toho jsem se zeptal například na to, zdali platí věta, že největší riziko mladých řidičů nastává ve chvíli, kdy si začnou myslet, že už řídit umí. Je to pravda? Povídání o životě tentokrát s jihočeským krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem si poslechněte v našem vysílání v sobotu po 17. hodině.
1: Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Začíná 26. ročník Dnů NATO. Jablonského sady v Jindřichově Hradci dnes ožijí sousedskou slavností. Vítkův hrádek na Českokrumlovsku se dnes přenese do doby českých králů. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows.
4: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
5: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor Dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
4: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
5: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Sousedská slavnost Zažít město jinak začne ve 14 hodin v Jablonského sadech v Jindřichově Hradci. Park mezi gymnáziem a soudem zaplní hudba, divadlo a tvoření. Zapojí se také místní spolky a organizace. Tématem je letos uličnictví. Informace o programu má organizátorka Andrea Kostečková.
6: Připravili jsme velmi pestrý program. Budou tam aktivity pro různé generace, takže klidně přijďte s dětmi, s kamarády, s babičkou nebo jen sami. Přijďte si poslechnout hudbu, podívat se do míst, kam se běžně člověk nedostane a dát si něco dobrého a hlavně se potkat.
2: Některé památky v Telči a Třebíči na Vysočině dnes mohou lidé navštívit zdarma. U příležitosti Dnů evropského dědictví jim to umožní jejich správci. Kromě klasických prohlídek budou připravené i mimořádné výstavy nebo koncerty.
7: V Telči budou přístupné městská galerie, kostel a věž svatého ducha a jezuitská kolej. Prohlídky v Třebíči zase nabídnou městská věž, bodujem kostelíček, větrný mlýn, bazilika nebo zadní synagoga. Vít Holoubek, Český rozhlas.
2: Vítkův hrádek na Českokrumlovsku se dnes přenese do doby českých králů. Na místo zavítá Václav IV., který patří k nejvýraznějším postavám historie této zříceniny. Český král a syn Karla IV. Tam v roce 1394 strávil noc jako zajatec během svého převozu do Rakouska.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na nejnižším stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vážná nehoda se vyšetřuje u Bratronic na Strakonicku na silnici 3. třídy ve směru na Záboří. Počítejte s omezením provozu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
9: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhanní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert, natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední, všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhanní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhanní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Koneckonců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní Charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl biřmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl biřmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatém Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup, je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku. A myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech, Panna Marie Lourdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek u Náchoda, dál a dál je. Dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová. Pašovní to
1: projedu. Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moc čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu, nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme Pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
6: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
7: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
6: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: Aha, a jak jste na tom vy?
7: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
6: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
8: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné. Rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebemenší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Voliči se v referendu vyslovili proti výstavbě větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Historii armády na Česko-Krumlovsku dnes připomene v Českém Krumlově akce klubu vojenské historie 52. Hokejisté Českých Budějovic vyhráli včera v extralize v Hradci Králové 2:0. Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami do 23 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne, hlasovalo 435 oprávněných osob a to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
1: Obrněný transportér, polní kuchyni nebo výcvikovou dráhu dnes uvidí návštěvníci akce Den s armádou v Českém Krumlově. Poprvé ji uspořádal místní klub vojenské historie 52. Další informace doplňuje jeho předsedkyně Vladimíra Podaná.
3: My představujeme Československou samostatnou obrněnou brigádu, respektive potom ta akce je vázaná na její poválečnou historii. Ta Československá samostatná obrněná brigáda byla téměř vymazaná z historie, takže my se snažíme je připomínat a my jsme sem pozvali právě i armádu České republiky, aby ukázali, jak současná armáda na ty tradice navazuje.
1: Jihočeské lokální potraviny dnes lidem představí akce Poznej svého farmáře v areálu střední rybářské školy ve Vodňanech na Strakonicku. Začíná právě v těchto chvílích.
4: Kromě farmářských trhů s regionálními produkty je pro návštěvníky připravený taky program pro děti. Střední rybářská škola navíc jako součást akce uspořádala Den otevřených dveří. Lidé tak uvidí třeba školní akvaristiku nebo rybářské muzeum. Z Vodňan Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
1: Hokejisté Českých Budějovic si připsali první výhru v nové sezóně Tipsport Extraligy. Na ledě Hradce Králové ve druhém kole zvítězili 2:0. Vítězný gól dal ve 23. minutě Jakub Pour, který ještě v minulé sezóně nastupoval právě za Hradec. Ve zbylých zápasech Pardubice vyhráli v Litvínově 3:1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4:1 a Olomouc porazila 3:2 v prodloužení Plzeň, která dnes v 18 hodin nastoupí do utkání v Třinci.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní. Biozátěž je na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Záchranáři zasahují u údolí nedaleko Nových Hradů na Českobudějovicku u nehody nákladního auta. Silnice 156 je uzavřená. Vážná nehoda se vyšetřuje také u Bratronic na Strakonicku na silnici 3. třídy ve směru na Záboří. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, taky dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak, anebo je mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Odpoledne se dozvíme republikového vítěze soutěže Vesnice roku. Nové muzeum lehkého opevnění otevřou ve 14 hodin na Libínském sedle u Prachatic. Na startu 43. ročníku závodu motocyklů do strmého vrchu v Chýnově by neměl chybět účastník Dakaru Martin Michek. Na jihu Čech bude většinou polojasno s teplotami do 23 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Písečné na Orlicko-Ústecku dnes organizátoři vyhlásí výsledky celostátního kola 30. ročníku soutěže Vesnice roku 2026. Soutěž oceňuje obce s aktivním komunitním životem a péčí o veřejný prostor. Písečná zvítězila loni. Do finále klání Vesnice roku postoupili vítězové krajských kol soutěže. V Jihočeském kraji je to Římov na Českobudějovicku. Výsledky budou zveřejněny kolem 14. hodiny. Na Libínském sedle u Prachatic ve 14 hodin slavnostně otevřou muzeum lehkého opevnění. Zájemci si budou moci prohlédnout autenticky vybavený hřopík, ale také venkovní expozici dobových předmětů z let 1937 a 38. V rámci jižních Čech jde o unikátně vybavený objekt, který návštěvníkům umožní udělat si konkrétní představu o tom, v jakých podmínkách měli českoslovenští vojáci v roce 1938 sloužit a případně bránit hranice republiky. Během dne bude u objektu také čestná stráž. Večer se prachatičtí připojí k celorepublikové vzpomínkové akci Světla nad bunkry. 12 staveb v Jihočeském kraji je nominovaných do celostátní soutěže Stavba roku 2026. Veřejnost může o vítězi rozhodovat až do 15. listopadu. Jaká konkrétní místa jsou na jihu Čech do soutěže zapojená, přiblížila ředitelka soutěže Marie Špačková.
4: Například Žitný mlýn v Baršově, což je velice zajímavá konverze historického průmyslového areálu. V Českých Budějovicích je to pak rekonstrukce kulturního domu Slávie, tedy spojení historické budovy se současnou architekturou. Úplně jiným typem stavby je potom třeba parkovací dům Tábor.
3: 12 výtvarníků bude dnes malovat přímo v ulicích Jindřichova Hradce. Zapojí se do benefiční akce Obrazy z duší na podporu organizace Fokus Tábor. Malíře lidé potkají od 13 do 18 hodin na Masarykově náměstí a v okolí soudu a gymnázia. Co s hotovými díly bude dál, vysvětluje vedoucí jindřichohradecké pobočky Fokusu Jaroslava Paštiková.
5: Obrazy budou následně mezi 18. a 19. hodinou vystaveny v našem fokusovém stánku v rámci akce Zažít město jinak v Jablonského sadech. Vzniklé obrazy si budete moci zakoupit hned na místě nebo budou draženy v rámci online dražby, o které se včas dozvíte z webových stránek Fokusu Tábor. Na jejíž aktivity bude použit výtěžek. Sport.
3: V Chýnově na Táborsku se dnes koná 43. ročník závodu motocyklů do strmého vrchu. Hlavní závod začíná ve 13 hodin a na startu by neměl chybět ani mnohonásobný mistr České republiky v motokrosu a účastník dakarské rally Martin Michek. Informoval o tom ředitel závodu Evžen Zadražil.
2: Počasí.
3: Na jihu Čech bude převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž je na stupni číslo 1.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Po havárii nákladního auta je neprůjezdná silnice 156 u údolí nedaleko Nových Hradů na Českobudějovicku a záchranáři zasahují teď také u střetu motorky s osobním autem u Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku na silnici 23. Počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kuchařské čarování Petra Stupky.
6: Léto je za námi a nastává čas podzimní. To ale nic nemění na skutečnosti, že se o vaši pozornost uchází kuchařský čaroděj Petr Stupka s jeho kulinářskými kouzly. Onen přechodný čas z léta do podzimu nazývám stejně jako mnozí z vás indiánské léto nebo jiní řeknou babí léto. A při této příležitosti jsem pro vás nachystal už trochu tradičně menu, tedy sestavu rozličných pokrmů a věřím, že se díky tomu stane dnešní hodinka s kuchařským čarováním chutnou a lahodnou pro všechny zúčastněné. Samozřejmě se sluší hned na úvod seznámit vás s celým pořadím pokrmů. Nejprve budu servírovat salát z pečených paprik s marinovaným sýrem. Polévka bude houbová, ale bude to jen takový houbový vývar, houbové té s drožďovou zavářkou. Samozřejmě, že se do takového vznosného menu sluší zařadit také rybu a tak jsem vybral amura pečeného s máslovou drobenkou a bylinkami. Jako hlavní chod bude podáván speciálně upravený kanec, tedy kančí maso, a to v kapustě a s bramborami. No a na závěr budeme mít upečený podzimní koláč. Nuž tedy, těšme se na to indiánské menu, tedy menu s inspirací podzimu. A místo aperitivu tady máme trochu muziky.

kuchařské čarování, které k vám běží po vlnách rádia našeho kraje na samém prahu podzimu, nabízí malou hostinu v duchu indiánského léta. A jak už bylo řečeno, prvním chodem je salát z pečených paprik a spolu s marinovaným sýrem a opečeným chlebem. Když jsem o víkendu prošel zahradu a kochal jsem se červenými paprikami, lesknoucími se ve slunci, řekl jsem si, že je právě ten nejlepší čas připravit z nich pečený salát, který mám velice rád, a že budou tak správně nasládlé. A opravdu byly. A bylo to opravdu úžasné setkání s tou paprikou a čerstvým kozím sýrem. Pojďme na to pěkně po pořádku. Nejdříve je třeba ochutit si trochu sýr. Můžete použít přírodní kozí sýr, tak jak jsem ho měl já. A nebo to může být i nějaký jiný další sýr, ať už máte radši balkánský slaný nebo jiný měkký sýr, to nechám na vás. Ale připravuji marinádu z olivového oleje a dávám ještě směs čerstvých bylinek, zelených, ale můžete přidat i sušené, kde je oregano, dávám trošku sušeného česneku, případně čerstvého, malinko velmi jemně nasekané cibule a také drcenou papriku a malinko drceného pepře a samozřejmě i špetku soli. A tohle to všechno doplním pár kapkami citronu anebo octu a promíchám to. A nechám to pěkně proležet a ono to pěkně zavoní, takže mám takový ochucený olivový olej. A ten už potom stačí na ten sýr jenom nakápnout. Potom je také dobré připravit si chléb, který dělám k tomu tak, že ho nakrájím na dlouhé nudličky z těch jednotlivých krajíčků a ty na sucho rozpeču v troubě. V tomto případě bych doporučoval vzít nějaký celozrný, třeba žitný chléb a ten si takhle opect. No a pak už přijdou na řadu ty papriky a ty na talíř, i když je to předkrm, přijdou v teplém stavu, protože jejich chuť je daleko výraznější. Takže potřebujete jenom papriky nakrájet a ty nakrájím tak, že nakrájím na nudle. Takové delší nudličky, dá se říct malé hranolky paprikové. A cibuli jsem nakrájel na velmi jemno. A na rozehřátém oleji, ideálně olivovém, nejprve spěníte tu cibulku, aby malinko jako změkla a následně přidáte papriky a docela sprutka všechno opékáte. Já to dělám na pánvi s nepřilnavým povrchem, takže toho oleje je třeba jenom malinko. A ty papriky, ty se musí jenom osmahnout. A ten olej vám ty papriky obarví, pokud máte ty pěkně červené. A během chvilky to máte hotové a ty papriky lehce změknou, ale ne úplně, aby byly úplně dušené, pečené. A krásně zavoní. A navrch bych dal ještě nasekanou pažitku. Takže si to dovedete určitě představit, jak na tom talířku je tenhle ten paprikový salát, k tomu ten ochucený kozí nebo jiný přírodní sýr a křupavé nudličky, případně i kostičky chleba. A klidně nechte ten chléb v tom sósu a v tom sýru malinko změknout a potom si to užijte. Tak teď je druhý hudební mezichod a bude následovat polévka.

Jako druhý chod dnešního podzimního menu podáváme houbové té s drožďovou zavářkou. Když jsem poprvé slyšel termín houbové té na jednom vyhlasném pražském hotelu, byl jsem zvědavý, jaký čaj to bude. A byla to polévka, dá se říci temně nahnědlá, silná, připravená z kořenové zeleniny a směsi z prudka opečených hub. Prostě a jenom jednoduše zeleninový vývar s houbami. No a právě takový vývar si připravujeme pro naši dnešní hostinu. Nic není na tom složitého. Stačí opravdu rozličné kousky zeleniny, tedy myslím tím kořenovou zeleninu, cibuli, případně i pórek, může být i kousek kapusty, nadrobno všechno pokrájet a zvolna vše vařit se stejně drobně nakrájenými houbami, kmínem, trochou soli můžete přidat, aby ten vývar měl lepší chuť i trochu sušených hub. Ty sušené houby právě ten vývar výsledný trochu zatmaví. A věřte mi, že takhle vznikne velice dobrá polévka. No a pak přijdou na řadu kvasnice, tedy drožďové nočky nebo zavářka, jak budete chtít. Opět, základ je trochu cibulky. Tu cibulku krájím opravdu velice jemně a zapěním ji na másle nebo na tuku, to už nechám na vás. A jakmile ta cibule se sklovatí, tak přidejte droždí. Zmírněte v tu chvíli teplotu, aby to droždí se rozpustilo, jakoby zapěnilo, ale pozor, příliš vysoké teplo by to droždí popálilo a už by to nebylo dobré. Ale to, že vlastně to droždí opečete, tím potom získáte tu kouzelnou a výbornou chuť toho výsledného, tedy té zavářky. A když to droždí na té pánvi, nebo jeho předám do misky, a když to schladne, tak přidá vajíčka. Můžete dát třeba kukuřičnou krupici, nebo naše babičky dávaly krupici běžnou, ale může to být i mouka. Ale když je ta krupice, je to lepší. A já přidávám ještě trochu měkkého tvarohu. Abych řekl nějaký poměr, tak na jedno droždí bych dal 2 vajíčka a potom bych tam dal tak 10 deka tvarohu nebo nějakého přírodního sýra. A aby to drželo dobře pohromadě, tak přidám ještě lžičku bramborového škrobu a posekanou petrželovou nať, aby to zavonilo a bylo to v té polévce strakaté. No a nechám to všechno, protože je tam krupice, tak to nechám trochu nabobtnat a potom z této směsi tvořím nočky, které buď přes takovéto kapací síto nebo haluškové síto, anebo jen pomocí 2 lžiček na kapu a nandám vnořím do té polévky. Můžete to zavářet přímo do polévky, pokud chcete mít to houbové té úplně čistěnké, tak je lepší vařit tady tu zavářku, zvlášť v jiné osolené vodě. No a v finále to dohotovení polévky vypadá tak, že mám nočky. Pozor, tahle ta drožďová zavářka vám vždycky polévku jaksi přisolí, takže ten základní vývar solte opravdu jenom málo. A aby ta polévka vypadala elegantně, tak já to dělám tak, jako Francouzi, na másle opékám nadrobné nudličky, takzvaně julienne se tomu říká, nakrájenou kořenovou zeleninu, pak přidám ještě pórek, tu zelenou část, aby to tedy bylo krásně pestré. Nakonec přidám ještě petrželovou nať a všechno jenom na to másle zapěním a potom to přidám do polévky a tam už to nevařím. Tam ta zelenina zůstane pořád ještě v té polévce na zkus, ale dá tomu výbornou chuť a ještě, pokud to uděláte na másle, tak tomu dá parádní vůni. Takže takováhle polévka byla druhým chodem. Tím třetím bude ryba a jak připravit amura s mojí oblíbenou bylinkovou křupající vrstvičkou, takovou krustičkou, tak to se dozvíte hned po písničce.

Když se dříve podávali slavnostní menu, tak měli často celou desítku chodů a podobně, ale už když jsem byl na hotelové škole, tak nás učili, že menu by mělo mít maximálně 7, nejlépe 5 chodů a ten třetí, že by měl být takzvaný mezichod a nejčastěji, že se doporučuje, aby v něm byla ryba. S radostí jsem chtěl sáhnout pro mého oblíbeného kapra, ale nakonec jsem si řekl, kapra, toho budem připravovat zanedlouho v době výlovu rybníků, tak si dáme amura. Ostatně je to ryba, která tady v našich rybnících žije a kterou mám velice rád, má takové bílé maso. Je to stejně drahé jako plus minus jako kapr a je výborný. A já amura připravuji tak, že ho peču v troubě, na plechu, takže připravíte všechny porce najednou a navrch toho amura dávám takovou máslovou drobenku s bylinami. Takže nejprve je důležité vědět, že se vlastně ryba, která se peče v troubě, peče při vysoké teplotě, ideálně 200 stupňů nebo 205, 210 stupňů. Pečete ji jenom 4 minutky a potom tu rybu naporcovanou, ochucenou v té troubě, tu troubu vypnete, odvětráváte a jenom ji dalších 5 minut, dohromady celých 15 minut dopékáte. Ale ta ryba díky tomu vysokému teplu na začátku se zavře a zůstane krásně šťavnatá. Takže tu rybu jenom osolím a tady v tom případě bych použil třeba, když jsou to bylinky, tak bych použil k osolení bylinkovou sůl a mohlo by v ní být i trošičku semletého kmínu. Necháte takhle tu rybu osolenou a připravíte si ze strouhanky másla, posekaných bylinek a půl stroužku nebo celého stroužku česneku prolisovaného, si připravíte prostě a jednoduše máslovou drobenku. Tak jako se dělá třeba na koláč sladký, tak tady není pochopitelně ani mouka, ani cukr, ale je tady tedy strouhanka, může tam být i trochu parmazánu nastrouhaného a bylinky. A to všechno promačkáváte tak dlouho, až to rozměklé máslo vytvoří tuhletu drobenku. A máte dvě možnosti. Buď tuhletu drobenku máslovou dáváte na tu osolenou připravenou porci ryby, anebo ještě do toho přidáte jeden bílek. Tím pádem vám vznikne takové těstičko, není už to drobenka, a ten bílek vlastně se během pečení stuží a vytvoří křupavou vrstvu na té, které rybě, v našem případě na amurovi. Takže asi už si dovedete představit, že tu osolenou rybu potom položím na plech, který mám vyložený pečicím papírem. Toho amura položím tak, že buď budete mít porce, tak ho dávám kůži dolů, ale já amura krájím zpravidla na takové podkovy a tu podkůvku krájím tak centimetra a půl vysokou. Takže mám vlastně na tom krásně rozložené tyhle ty podkůvky a navrch toho osoleného masa té ryby prostě nadám tady, namačkám tam tady tu drobenku. No a potom už šup s tím do trouby. Ale pozor, tady v tom případě by se nám při těch 205-10 stupních ta strouhanka na vrchu rychle spálila. To by nebylo dobré. Takže v tomhle případě, když budu péct tu rybu ne přírodně, ale s touhletou krustou, zvolte teplotu nějakých 170-180 stupňů a pečte ji 8 minut. Díl bych to nepekl určitě, protože ta ryba má velice křehké maso a velmi rychle projde k tomu to teplo. No a na talíři tuhletu rybu s touhletou krustou je třeba doplnit něčím, co se k tomu hodí a co se hodí k podzimu, no tak bych řekl určitě třeba nějaký kousek zeleniny. V tomhle případě bych doporučoval fazolové lusky, jen tak z prutka připravené zase na másle, nebo mohou být opečené i přímo s tou rybou. A potom jenom kousek bílé žemle, jak se říká, to znamená bagetky. Další přílohu bych k tomu nedával, protože těch chodů, které dnes servírujeme, je 5 a tohle to je teprve třetí
Za chvilku po písničce nás čeká ten hlavní a bude to kanec, tedy kančí maso, podávané v kapustě, která je sladko-kyselé ochucená.

Máme tady hlavní chod dnešního kuchařského čarování. A k podzimu patří divočina, proto jsem zvolil kančí maso a budeme ho podávat v kapustě a s pečenou bramborou. To je prostě podzim pro mě, ale já udělám pro vás takovou moderní variaci tady toho tradičního pokrmu, který se běžně nazývá vepřové v kapustě. Budete potřebovat kančí pupek nebo krkovici, to znamená tučnější kančí maso. Potom budete potřebovat kapustu. Toho masa pro 4 porce, řekněme 600 gramů kapusty, půl kila. A počítejte s tím, že vlastně ještě z ní něco vykrájíte. A dal bych do toho ještě, aby to bylo takové zajímavější a modernější, trochu řapíkatého celeru, řekněme nějaké 2-3 ty řapíky, to znamená 150 gramů. A cibule 120-110 gramů, takže dvě větší cibule. A co je důležité, slanina, té je třeba mít 100 gramů, protože ta tomu všemu dodá vůni. No a nezapomeňte na česnek, kmín, sádlo a pochopitelně i sůl. Takže tohle to je všechno, co potřebujeme na to maso. V běžně používaném receptu je to tak, že se kousky masa dusí společně s kapustou a cibulí a česnekem a kmínem a vznikne z toho taková dušenina, což není špatné, ale já osobně to dělám tak, že to maso nakrájím na stejnoměrné kousky, řekněme kostky, osolím, okmínuju, potřu česnekem nebo vetřu do něj sůl a česnek a podlité vodou potom to maso dám do trouby a při teplotě nějakých na začátku 140 stupňů to maso upeču téměř do měka. A když je téměř hotové, tak ho potom dopékám do barvy, aby to zavonilo a prostě bylo to vypečené. To už nebude přikryté. Ale mezi tím, co se maso peče, se připraví kapusta. Tu rozeberu na listy, vykrájím takové ty tuhé pevné řapíky a ten střed a jednotlivé listy spařím krátce, nemusí to být dlouze, ale krátce vařící vodou. A ta kapusta potom dá snáze nakrájet a potom tuhle tu spařenou a následně schlazenou kapustu nakrájím na takové nudle, jako když se krájí zelí. A potom je třeba opect na sádle cibuli, část té slaniny, nebo můžete dát i všechnu slaninu, ale já si část té slaniny nechávám na závěr, abych úplně navrch nasypal opečenou slaninu. Takže část slaniny a cibuli pěkně opečete a dělám to tak, že ta cibule, až když počne zlátnout, tak přidám trošku česneku. Už nějaký česnek mám na tom mase, ale tady přidám česnek nakrájený na plátky. Přidám tam řapíkatý celér, krátce to zase osmahnu a potom teprve přidám tu slaninu. A ta slanina se zase rozpeče, takže všechno se mi to krásně opeče. To mi dá tomu pokrmu chuť a nakonec do toho samozřejmě přijde spařená, nakrájená a předem okapaná kapusta. A malinko to podleju vývarem anebo i vodou a nechám to dusit pěkně pod poklicí. Ta kapusta nemusí být úplně rozdušená. Záleží na vás, jak vám to chutná. Ale já zpravidla to dělám tak, že tu kapustu mám takovou prostě měkkou, nesmí to být, aby vám to vrzalo v zubech, ale ne úplně, úplně rozdušenou. No a zatímco se mi dopéká to maso při nějakých 170-180 stupních v troubě, tak zároveň s tím oškrabu z toho pekáče ty napečeninky, abych tam měl tu šťávičku. A zároveň tedy k tomu masu můžete na závěr přidat tu kapustu, takhle jak už ji máte dušenou s tou slaninou. A ona vám ta kapusta odvaří ty napečeninky, všechno se to spojí a je to výborné. Ale pozor, teď je tady důležitý fígl. Já do tohohle toho v té závěrečné fázi přidám ještě trochu cukru a ještě ocet a nechám to ještě na závěr propec produsit. Takže ono to dostane takovou šmrncovní sladko-kyselou chuť. No a nakonec na to dávám tu zbylou slaninu a k tomu ve slupce upečený brambor. Může být i trošku popálený, jako když se na podzim vyndá z ohniště. Ostatně mnozí na to třeba i vzpomínáme.
Já tedy určitě. Takže to byl hlavní chod, kančí maso v kapustě s pečenou bramborou. A na závěr bude podzimní koláč. Je jednoduchý, ale vždycky, vždycky výborný.

0: sladký závěrečný chod dnešního menu, které se podává v rámci kuchařského čarování, je podzimní koláč. Já mu říkám proto podzimní, protože tam tradičně dávám jablka a jiné podzimní ovoce, mohou tam být i švestky a hruška a tak dál. Dokonce jeřabina, máte-li rádi a máte-li jí k dispozici. A vždycky tam patří ořechy, zpravidla vlašské, ale mohou být i lískové či jiné. Takže je to vlastně takový koláč, který se dělá zároveň tedy s tvarohem, taková jablečná směs, a ta se plní na křehké těsto, které se dělá úplně klasicky. Dáte 160 gramů hladké mouky, dáte 100 gramů másla a dáte 50 gramů moučkového cukru, případně vanilku nebo vanilínový cukr. A já dávám ještě citronovou kůru, kterou jemně nastrouhám. A do tohohle množství dávám jedno vajíčko. Takže ještě jednou to zopáknu, je ten recept je v podstatě na křehké, nebo také, jak říkáme, linecké těsto. Dneska jsou populární všelijaké ty cheesecakey. Tam se dělá, tak jak to bylo v některém z minulých kuchařských čarování, taková jenom sušenky máslo jako ten základ. Ale tohle to je podzimní koláč klasický, takže křehké těsto. A tohleto vymíchané křehké těsto je dobré nechat odpočinout v ledničce, nechat ho také stuhnout, potom rozválet a do kulaté nebo i hranaté formy potom s ním tu formu vyložíte. Já to většinou dělám všechno na pečicím papíru, že se mi to dobře rozmačkává, to těsto a rozvaluje přímo na tom papíru, pak to přeložím do té které nádoby a nechávám to předpéct, takže to těsto na několika místech propíchnu vidličkou. Ono se říká, že tam máte dát ještě navrch pečicí papír a nasypat do toho třeba fazole a podobně, aby se vám to těsto nevyfouklo při tom předpékání. Ale s tím já si většinou nedělám hlavu, protože ho předpeču. To předpečení toho těsta je, řekněme, podle toho, jak to tlustě vyválíte, tak to je nějakých 15 minut. Aby prostě začalo růžovět. To úplně stačí. Protože když byste tu ovocnou trochu tekutou náplň dali na syrové těsto, tak by se vám to nikdy tak pěkně neupeklo. Takže předpéct a potom dáte vlastně navrch na to předpečené těsto jenom tu náplň. A ta náplň se připraví docela snadno, protože vezmete jablka, vezmete máslo a to všechno pěkně s cukrem na pánvi s nepřilnavým povrchem opékáte, necháte skaramelizovat. Máte-li švestky, nakrájejte švestky na menší kousky. Jabko můžete mít i nastrouhané na hrubo, anebo nakrájené na takové plátky, nudličky, jako do štrůdlu klidně. Ale to je důležité, že vy nejprve nějakých 300 gramů jablek nebo jiného ovoce na 50 gramech másla pěkně v pánvi opékáte. Přímo s tím cukrem, ten se tam rozpustí, já dávám přírodní cukr. A do toho ještě přidejte malinko skořice nebo perníkového koření a řekněme ke konci potom dvě lžíce tuzemáku, který to krásně přivoní. No a nakonec do toho přidávám do téhleté směsi semleté ořechy vlašské, oni vám naberou vlhkost z toho ovoce rozvařeného a zároveň do toho dávám na tohle množství 300 gramů ovoce nějakých 150 až 200 gramů tvrdého tvarohu nebo takového toho hrudkovitého tvarohu, ne úplně toho řídkého. A všechno to promíchám a namáznu to na ten předpečený koláč. No a potom šupřím do trouby a znova se to jenom bude dopékat, stačí nějakých 160 stupňů a ani ne 10 minut, nebo řekněme 10 minut, aby se to všechno propojilo, rozpeklo. No a podzimní koláč, zdobený třeba kousky ořechů anebo plátky jablek, je hotový. No teď už nám zbývá jen a jenom závěrečných 7 tipů pro příští dny, co vařit.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou ne-

0: Pražský kalendář.
1: Měli jsme v menu kapustu, tak co taková zelnice? S klobásou, takovou tu bílou zelnici si představuju. A můžete do ní přidat třeba i fazolky. Ať už červené nebo bílé fazolky. To je zelnice, kterou jsem jedl na Slovensku a můžu vám říct, že mi v určité době téměř zachránila život v horách. Nezapomeňte na takovou pomazánku s tvarohou nebo sýra. Napadá mě ze všeho nejvíc šmitec, který moje maminka dělávala. Z tvarůžků pomazánkového, nesmí se říkat máslo, ale abychom si rozuměli, tak z pomazánkového. A zároveň do toho dávala ještě naložené papriky a trošku nahrubo nastrouhaných okurek a malinko pepře a malinko dalšího kořeníčka a pochopitelně cibulovou nať. Takže takováhle pomazánka, ať už na topinku nebo obyčejný chléb, to bych si určitě dal. No a v minulém čarování jsme dělali bramborový guláš s houbami, tak proč si ho neudělat znova? A nebo může to být bramborový guláš s uzeninou, s houbami a klidně tam můžou být i fazolové lusky, co říkáte? A těstoviny, ty jednou za týden jsem také pro, aby byly na jídelníčku a mám zrovna chuť na špagety, které připravuje moje žena. A sice špagety, na které se udělá omáčka z rozpečené dýně a nešetří se přitom rozpečeným až výrazně upečeným česnekem a pochopitelně sýrem na závěr a trochou smetany a dává se do toho ještě krémový sýr, takže je to velice hutné, vydatné, ale vynikající jídlo. No, sice jsme pekli před chvilkou podzimní koláč, ve kterém byl tvaroh, ale taková zemlbába, to je také dobrota. A nebo nechcete-li pect troubě zemlbábu, tak udělejte palačinky a můžete je také třeba s tvarohem a jablky zapect. Risotto, taková šunková rýže a k ní křenová omáčka, to může být dobrota nad dobroty. Ale nechám to na vás, jaké risotto si připravíte. A co taková masová roláda? Já dělám takovou vepřovou roládu, a la porchetta italská, kdy dovnitř dělám takovou nádivku, kde jsou játra, ledvinky a další vnitřnosti. Celé je to přivoněné tymiánem a rozmarínem a prostě takováhle masová roláda. Když si ji představíte celou, jak ukrajujete pak jenom ta kolečka a k tomu takový lehký bramborový salát, tak to je slavnost sama o sobě. Věřím, že si dobu počátku podzimu vychutnáte nejenom prostřednictvím rozhlasových vln, ale i celou škálou pokrmů, které si připravíte z darů tohoto času. A že najdete příjemné počitky a radost v proměnných dnech, které nás čekají. Takže i když ubývá slunečního jasu, pořád se můžeme všichni usmívat. A s tímhle přáním se loučí ti, kteří kuchařsky čarovali. Michal Kolář, co by mistr zvuku, a kuchařský čaroděj Petr Stupka.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli památný zvon zvaný Rožmberský, který je zavěšen ve věži kostela svaté Maří Magdalény v Černici na Českokrumlovsku. Má hlavní tón G1, průměr 115,4 cm a váží přibližně 1000 kg. Roku 1576 ho ulil konvář a zvonař Jošt Hintermajer v Českém Krumlově. Na zvonu je veršovaný český nápis, který zní: Já jsem měď zvučící a zvon znějící, táhnutím a rozklácením hlas ze sebe vydávám, lid věřící ke slovu božímu a k modlitbám do domu božího svolávám. Léta 1576 slil mne Jošt konvář z Krumlova. Na plášti zvonu je odlita velká pečeť s obrazem rožmberského jezdce na koni. Patří významnému českému šlechtici Vlémovi z Rožmberka, který byl i nejvyšším purkrabím království českého, tedy zástupcem panovníka Maximiliána II. Teď už nechme znít rožmberský zvon z Černice. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Voliči v Mirovicích na Písecku se v referendu vyslovili proti výstavbě větrných elektráren. Dřevosochání, ukázku sokolnictví nebo lesní techniku dnes uvidí návštěvníci dne otevřených lesů v Písku. České tenisty čekají rozhodující zápasy Davis Cupové kvalifikace s Američany. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 24 stupňům, přijdou ale také srážky. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Obyvatelé Mirovic na Písecku v pátečním referendu převahou hlasů odmítli stavbu větrných elektráren na území města a jeho částí. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Proti bylo 435 hlasů, pro 126. Účast byla necelých 48%. Výsledek referenda je platný a pro zastupitelstvo města závazný, uvedl předseda volební komise Radomír Šafránek. Den otevřených lesů nabízí dnes v areálu kolem lesovny v Písku zábavu a poučení. Lesníci zájemce seznámí se svou prací a také jim vysvětlí, jak lesy fungují. Na místě je reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Já jsem poblíž lesovny, kde pod ní na louce a také v lese nad ní je 12 stanovišť. Návštěvníci se na nich seznámí s prací lesníků, včelařů a rybářů. Uvidí lesnickou techniku, navštívit tady můžou i lušírnu semen. Na stanovišti jsou taky sokolníci, kteří právě teď vypráví návštěvníkům o dravých ptácích, a studenti střední lesnické školy Sloveckými psy, kteří mluví zase o kynologii. Děti plní úkoly, za jejich plnění pak dostanou drobné dárky. V 15 hodin začne finále jihočeského dřevorubeckého poháru, které potrvá do 17 hodin, stejně jako tato akce. Z Písku Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: Sousedská slavnost Zažít město jinak začne ve 14 hodin v Jablonského sadech v Jindřichově Hradci. Park mezi gymnáziem a soudem zaplní hudba, divadlo a tvoření. Zapojí se také místní spolky a organizace. Informace o programu má organizátorka Andrea Kostečková.
3: Připravili jsme velmi pestrý program. Budou tam aktivity pro různé generace, takže klidně přijďte s dětmi, s kamarády, s babičkou nebo jen sami. Přijďte si poslechnout hudbu, podívat se do míst, kam se běžně člověk nedostane, a dát si něco dobrého a hlavně se potkat. Sport.
0: Čeští tenisté rozehrají ve 14 hodin rozhodující část Davis Cupové kvalifikace proti Spojeným státům. Za stavu 1-1 začne program v pražské O2 aréně čtyřhrou. Po ní přijdou na řadu závěrečné dvouhry. Jakub Menšík věří, že v nich předvede lepší výkon než v úvodní den.
4: Je to nezvyk hrát po prohraném zápase hned další den vlastně na čerstvo, ale už poprvé jsem to zažil vlastně loni v Delray Beach, takže tam naopak mi to pomohlo, že ten první zápas aspoň jsem se trochu rozehrál ve čtyře taky, a pak jsem našel ten rytmus, to tempo, a byl jsem zase schopen předvádět svůj tenis, takže doufejme, že to takhle bude. Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1023 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převážně polojasno, s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19, vítr bude mírný, západní nebo jihozápadní. V noci se ochladí na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru až na 4 stupně. V neděli očekávejte zpočátku převážně polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Po havárii nákladního auta je stále neprůjezdná silnice 156 u Údolí nedaleko Nových Hradů na Českobudějovicku. A nehoda se vyšetřuje také na silnici číslo 19 u Oltyně na Táborsku, kde se srazila 3 osobní auta. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Milí přátelé, přeji vám krásné sobotní poledne. Jsou tu písničky pro radost a s nimi i příslib dobré pohody u pěkné české dechovky. Budvarka, Jihočeská Vlachovka, Božejáci, Babouci, Podhoranka, Doubravanka, Keramička a další. Ti všichni dnes dostanou slovo. Nechte se pozvat k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hýnová. První hudební dárek pošleme ke 30. narozeninám panu Martinovi Kodadovi. Ještě doplním, že pan Martin Kodat je z Doubravky a že písničku pro něj chystá právě Jihočeská Vlachovka. Martine, přejeme ti vše nejlepší k tvým 30. narozeninám, hodně zdraví, štěstí a lásky. Také ať se ti daří v tvých koníčcích, myslivosti a včelařství. Máme tě rádi. To ti přeje táta s rodinou a všichni Kodadové. Vážená redakce, prosíme o písničku pro našeho kamaráda a kolegu pana Martina Kodada z Doubravky u Týna nad Vltavou. Milý Martine, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a spoustu úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě. Hodně loveckých zážitků v tvé milované myslivosti a spoustu krásných chvil s tvými včeličkami. Dále ti přejeme, ať ti ty tvé tři holky dělají jen samou radost a žádnou starost. To ti přejí kamarádi z obvodního oddělení v Bechyni.

Dohrála jeho česká vlachovka a pro doplnění informací, přátelé, poslechli jsme si píseň s názvem Když se sejde vlachovka. Hezká, co říkáte? Narozeninový den má dnes také pan Martin Pojar ze Lhoty. Milý Martine, přejeme ti k tvému 46. výročí narození mnoho zdraví, štěstí a spoustu elánu do dalších let. Ať tě i nadále provází radost ze života a chuť se s námi potkávat. Blahopřejí kamarádi. Pro vás jsme, pane Pojare, vybrali řečickou kapelu z písní Hraj muziko, hraj, máte se tedy na co těšit. Stejný hudební dárek pošleme i panu Jiřímu Máchalovi do Nových Hradů u Opařan. Český svaz chovatelů v Sepekově prosí o písničku pro pana Jiřího Máchala k 55. narozeninám. Oslavenče, přejeme ti vše nejlepší, ať se ti v životě daří a hlavně přejeme hodně zdraví. Za všechny sepekovské chovatele pan František Přibyl.

Tak to byla hudební novinka z nového CD řečické kapely s názvem Hraj muziko, hraj. V Soběnově žije pan František Exl. Do dalších let vám, pane Exle, přeje vedení obce Soběnov a Sbor pro občanské záležitosti především hodně zdraví a rodinnou pohodu. Písničku pošleme také do Žárovné, právě v obci Žárovna, totiž slaví narozeniny pan Vojtěch Fleischmann. Všechno nejlepší vám, pane Fleischmane, k životnímu výročí přeje celá rodina a kamarádi. A teď už, pánové, Budvarka a rodná výzka.

Budvarku, která právě dohrála, za okamžik vystřídá Iglovanka. Kulaté životní výročí si dnes připomíná paní Eva Jakešová z Nové Včelnice. Paní Evě Jakešové, jak už jsem říkala, zahraje Iglovanka, ale nejprve gratulace. Všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Stále hodně elánu a pohody ti ze srdce přejí švagrová Věra a Katka s rodinou. A já se připojuji, Evičko, krásné narozeniny.

Známou polku s názvem Budějecké náměstí hrála a zpívala Iglovanka. Další písnička potěší od babouku pana Františka Brabce z Malond. Pan František Brabec má u nás moc hezký gratulační dopis, cituji. Milý tatínku a dědečku, přejeme ti k tvým nádherným 58. narozeninám hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky. Ať jsi stále tak laskavý, báječný a starostlivý, to ti přejeme z celého srdce. Máme tě všichni moc a moc rádi. Blahopřejí syn Jiřík s přítelkyní Mončou, manželka Jiřka, syn Fandík s Pájou, vnučky Amálka s Tereskou, maminka Lotka a Honzík Štěpánek. A ještě jednou krásné vyznání na závěr, pane Františku, máme tě všichni moc rádi. Ve druhém psaní, které teď beru do ruky, nebudeme oslavovat narozeniny, ale poděkujeme písničkou za 20leté přátelské setkávání. Adresované je panu Vladimíru Vrbíkovi z Mladošovic. Pánové Martin, Míra, Zdeněk a Kadu, vám pane Vrbíku děkuji za organizaci a připojují vzkaz jen tak dál, Vladimíre.

Dohráli a dospívali Babouci. Malá muzika na uše Pepíka zahraje panu Josefu Smetanovi z obce Vepice v okrese Písek. Cituji. Milý tatínku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a božího požehnání. Ať ti zdravíčko slouží tak jako doteď a ať se stále můžeme těšit na setkání s vámi, rodiči, na krásné chaloupce ve Vepicích, která jen vzkvétá díky tvojí péči. Vše nejlepší ze srdce přejí manželka Marie, děti Magda s Jirkou, Hanka s Martinem, syn Josef s Evou a vnoučata a pravnoučata. Vaši si pro vás, pane Smetano, přejí píseň o Šumavě. Vybíráme tedy konkrétní s názvem Na zdraví Šumavy. A na zdraví, vážený pane Smetano, i vám.

Z nového hudebního nosiče Malé muziky na uši Pepíka jsme si poslechli píseň s názvem Na zdraví Šumavy. Doubravanka zahraje dalším dvěma oslavencům. Nejprve se zastavíme v obci Újezdec u Bělčic, kde má půlkulatiny pan Josef Chodora. A ještě prozradím, že Doubravanka bude hrát pěknou polku s názvem Háječku tichý. Vážená redakce, prostřednictvím vašeho vysílání prosíme o hudební gratulaci pro pana Josefa Chodoru z Újezdce u Bělčic. Ze srdce přejeme hlavně zdraví, pohodu, úsměv a radost každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si naplno života. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého přeje vedení města Bělčice. Také pan Václav Šťastný z Kojákovic dnes oslavuje výročí narození. Hodně zdraví a osobní pohody vám, pane Šťastný, přejí zastupitelé obce Jílovice spolu se starostkou paní Lucií Beránkovou.

co byla Doubravanka. Dalším obdarovaným bude pan Václav Panuška z Horažďovic. Vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a životní pohody vám, pane Panuško, přejí synové Pavel a Václav, Jarka a vnoučata Vašík a Martinka. A ještě tu mám dovětek, prosíme o zahrání oblíbené písně oslavence Hraničářská od Řečické kapely. Milý pane Václave, už na vás čeká písnička i Řečická kapela.

dohrála řečická kapela. Malé dostaveníčko s písničkou teď čeká také na pana Josefa Koudelku ze Svatkovic. Vedení města Bernardice blahopřeje panu Josefu Koudelkovi ze Svatkovic ke krásným půlkulatým narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán Pavel Souhrada, starosta. A my pro vás, pane Josefe, vybíráme černovickou dechovku, ať vás potěší.

0: Ptáte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: Malé hudební pohlazení máme i pro paní Alenu Štajerovou z Písku. Vážená redakce, obracím se na vás s žádostí o písničku pro paní Alenu Štajerovou z Písku, která 17. září oslavila 87. narozeniny. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí, nekonečnou pohodu a důvody k radosti na každý den ze srdce přeje dcera s manželem, sestra, vnuk Martin, vnuk Míša s Monikou a pravnouček Tobiášek. Vážená a milá paní Štajerová, tak jako vám, váš pravnouček Tobiášek, jak se dozvídám z dopisu, vykouzlý úsměv na tváři, my se pokusíme potěšit vás písničkou Keramička a polka s názvem U potůčku v malé zahrádce.

Waldorfinka a ady školky se chystá na narozeninovém pódiu zahrát paní Marie Stejskalové. Paní Marie Stejskalová je z Terezína Uchýnova. Milá maminko, k tvým krásným 90. narozeninám ti za všechno děkujeme. Ze srdce přejeme vše nejlepší, spokojenost, hlavně moc a moc zdraví, které tolik potřebuješ, a radost z každého nového dne. Gratulují dcera Marie s manželem, syn Zdeněk s manželkou, syn Láďa, vnoučata Libor, Pavel, Zdeněk, Eva, Lenka, Dana, Láďa, Jakub s rodinami a všech 12 pravnoučat posílá prababičce velkou pusu. Paní Maruško, krásné narozeniny i od nás.

Tak to byl známý a oblíbený valčík Karla Waldorfa, jak jste poznali s názvem Tvé vlasy kvetou, maminko, hrála Waldorfinka Ady Školky. Další 90. narozeniny, přátelé, oslavíme s paní Alenou Pavlíkovou z Dírné a přečteme si to celé. Vážená redakce, obecní zastupitelstvo Dírná v čele se starostkou paní Janou Vackovou vás touto cestou žádá o zahrání písničky pro paní Alenu Pavlíkovou z Dírné. Přejeme oslavenkyni pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce paní Věra Novotná. A my, milá paní Alenko, vybíráme pro vás Podhoranku a písničku v rytmu valčíku s názvem Malý dar.

dohrála jihočeská Podhoranka. Překrásný dopis, tedy přesněji řečeno překrásná a zároveň vtipná slova, čekají na naše další oslavence. Kdo pak to bude? Paní Marie a pan Václav Vávrovi jsou z Milína. Milé rádio, dnes slaví náš dědoušek Vašíček Vávra 91. narozeniny. Zároveň 1. září oslavila 85. narozeniny naše babička, paní Mařenka Vávrová. Milý dědo, milá babi, chceme vám touto cestou popřát všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a pohody. Ať ti to dědo stále dobře vaří a tobě babi dobře šlape. Koukejte se moc nehádat a užívat si minimálně tak jako doteď. Máme vás všichni moc a moc rádi. Velkou pusu posílají Mařenka, Evička, Jiřík, Maruška a Jirka. Vážená paní Maruško, vážený pane Václave, milý Vávrovi, blahopřejeme i my z písniček pro radost a posíláme božejáky se směsí Polek Vladimíra Fuky.

0: nedělním Vltavínu si připomeneme cestování v kočárech, autech na dřevoplyn a prvních motocyklech se sidecarou. Navštívíme Muzeum vozidel techniky a řemesel v Pořežanech a pustíme si i jeden archivní rozhovor s Libuší Šulcovou. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Vám letošní žár trávník? Chřadne vám leknin v jezírku, nekvete agastache nebo se kroutí listy oleandrů? A co znamenají záhadně vykousané otvory v růžích? V Zelených světech budeme odpovídat právě na vaše zahrádkářské dotazy. Dozvíte se také, zda lze na zahradě vypěstovat mochyni ze semínek plodů koupených v obchodě. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těší se na vás Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
2: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
3: Před 13. hodinou ještě dvě pozvánky, přátelé. První je na dechovkový minifestival do Nových Hradů. Koná se dnes v sobotu 19. září od 13 hodin. V programu zahrají Babouci, Jihočeská Podhoranka a kapela Rekruti. Heligonky v Kájově slaví čtvrtstoletí, tak začíná pozvánka na 25. ročník do Kájova, kde se o vaši přízeň budou tentokrát ucházet muzikanti z Čech, Moravy a Rakouska. Tak si poznamenejte dnes v sobotu 19. září od 14 hodin sál Tankovny Koněbar. A to už je dnes, přátelé, z písniček pro radost s datem 19. září vše. Na závěr posloucháte budvarskou orchestrální polku, kterou vám hraje Veselka Ladislava Kubeše. Krásné pohodové odpoledne vám přeje a zítra naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Policie pátrá po ženě z Prahy 3, může být v ohrožení života. Dny evropského dědictví v Českých Budějovicích ukazují vodárenskou věž nebo měšťanské domy. Jindřichův Hradec slaví výročí spolupráce se svými partnerskými městy. Zítra odpoledne nás přejde studená fronta, očekávejte déšť. Příjemné odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Policisti pátrají po 37-leté Daně Fraňkové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do školky na Žižkově a od té doby se neozvala, informoval o tom mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Žena pravidelně užívá léky, může být v ohrožení života. V posledních dnech si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku, na jedno oko nevidí vůbec. Pohřešovaná měří asi 170 cm, je štíhlá a má hnědé oči a tmavé kudrnaté vlasy. Nosí dioptrické brýle, naposledy na sobě měla světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Podívat se do historických nebo jinak zajímavých domů mají dnes možnost lidé v Českých Budějovicích. Dny evropského dědictví s heslem Byl jednou jeden dům přiblíží historii 15 českobudějovických staveb. Zájemci se podívají například do vodárenské věže, dominikánského kláštera nebo Hartmutovy vily. Tematické prohlídky je zavedou například po měšťanských a pivovarnických domech v centru města. Jindřichův Hradec bude dnes hostit slavnost partnerství. Do města přijedou delegace ze zahraničních partnerských měst. Slavnost začne odpoledne v 15:30. Setkání se uskuteční v kapli svaté Maří Magdaleny. Od 17 hodin naváže v muzeu fotografie vernisáž výstavy věnované historii partnerství. Pokračuje mluvčí města Karolína Bartošková.
2: Už 30 let trvá partnerství s německým Neckargemindem, 20 let město spolupracuje s rakouským Cvetlem a 10 let pak se slovenskou Dunajskou Stredou a maďarským Šárošpatakem. Slavnost partnerských měst nabídne také ocenění za dlouhodobou spolupráci a vernisáž výstavy mapující společnou historii těchto partnerství.
0: V Rudolfově u Českých Budějovic dnes v 15 hodin slavnostně otevřou nový městský park Farská Louka. Po Fedrfechtýřích vystoupí sbor místní základní školy. V 16:20 začne pohádkové představení a od 17 hodin vystoupí klasik country kolegium. Informuje o tom město na svém webu.
1: Počasí.
0: Poledne bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách do 19. Fouká mírný západní nebo jihozápadní vítr. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů při uklidnění větru až ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, ráno výjimečně mlhy. Dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní. Biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Komplikace můžou stále přetrvávat na silnici 156 z Nových Hradů do Trhových Svinů. U Hlinová ráno narazila žena s dodávkou čelně do stromu. Na místě přistával i vrtulník. Objíždělo se přes horní stropnici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka.

0: a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
2: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadí vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní a prý, když ji kupil,

kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50., za B 60., ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tady klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny, to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky, ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, Mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagožkou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor. Podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák, pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagožka Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

A je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Dobrovolníci a příznivci vojenské historie dnes rozsvítí světla u vojenských opevnění podél bývalých československých hranic. Připomenou si tak mobilizaci z roku 1938. Historii armády na Česko-Krumlovsku připomíná akce 52. Den s armádou v Českém Krumlově. Obrazy namalované v ulicích Jindřichova Hradce pomůžou lidem s psychickými potížemi. Noční teploty můžou klesnout i ke 4 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. V libínském sedle u Prachatic právě teď otevírají muzeum lehkého opevnění. Zájemci si budou moct prohlédnout autenticky vybavený řopík, ale taky venkovní expozici dobových předmětů z let 1937 až 38. V rámci jižních Čech jde o unikátně vybavený objekt, který návštěvníkům umožní udělat si konkrétní představu o tom, v jakých podmínkách měli českoslovenští vojáci v roce 1938 sloužit a případně bránit hranice republiky. Během dne tam bude čestná stráž. Večer ve 20 hodin se organizátoři připojí k celorepublikové vzpomínkové akci Světla nad bunkry. Připomíná mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám víc než 1 000 000 mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku i na Slovensku. Organizátoři tak vytvářejí pomyslný světel řetěz podél tehdejší hranice Československa. Obrněný transportér, polní kuchyni nebo výcvikovou dráhu dnes uvidí návštěvníci akce 52. Den s armádou v Českém Krumlově. Poprvé ji uspořádal Klub vojenské historie 52. Český Krumlov. Další informace doplňuje jeho předsedkyně Vladimíra Podaná.
3: My představujeme Československou samostatnou obrněnou brigádu, respektive potom ta akce je vázaná na její poválečnou historii. Ta Československá samostatná obrněná brigáda byla téměř vymazaná z historie, takže my se snažíme je připomínat. A my jsme sem pozvali právě i armádu České republiky, aby ukázali, jak současná armáda na ty tradice navazuje.
2: Součástí dnů s armádou v Českém Krumlově je i přednáška Psi ve válkách. Začne v kulturním centru Port 1560 v 15 hodin. Vstup je podle informací na webu města zdarma. Vladimíra Podaná představí nejen vývoj využití psů ve válkách, ale taky příběhy konkrétních zvířat. Dozvíte se, jak se psi pro vojenskou službu vybírali a cvičili, jaké úkoly dokázali plnit a v čem byli pro vojáky nenahraditelní. 12 výtvarníků teď maluje přímo v ulicích Jindřichova Hradce. Zapojují se do benefiční akce Obrazy z duší na podporu organizace Fokus Tábor. Malíře lidé potkají až do 18 hodin na Masarykově náměstí a v okolí soudu a gymnázia. Co s hotovými díly bude dál, vysvětluje vedoucí jindřichohradecké pobočky Fokusu Jaroslava Paštíková.
4: Obrazy budou následně mezi 18. a 19. hodinou vystaveny v našem fokusovém stánku v rámci akce Zažít město jinak v Jablonského sadech. Vzniklé obrazy si budete moci zakoupit hned na místě nebo budou draženy v rámci online dražby, o které se včas dozvíte z webových stránek Fokusu Tábor. Na jejíž aktivity bude použit výtěžek.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně polojasné s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Fouká mírný západní nebo jihozápadní vítr. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru až ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti. Odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní, biozátěž na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Nová nehoda dvou aut je na hrázi Lipenské přehrady na silnici 163 a komplikace přetrvávají dál u Nových Hradů směrem na Trhové Sviny na silnici 156. Uhlinová poraní na nárazu dodávky do stromu. Objíždí se přes horní Stropnici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 14 hodin a 5 minut. Písničky, které nestárnou, a sobotní odpoledne, které si v aktuálně příjemném počasí, co venku panuje, zaslouží nikam nespěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Začíná jeho české odpoledne. V následující hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč si udělat sobotní siestu, dobrou kávu nebo čaj a zaposlouchat se. Máme před sebou klasiku sobotního odpoledního vysílání, rubriku Archivní perly Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Dnes v ní zjistíme, jak to vypadá uvnitř hráze přehrady Římov. Více v této hodině. Vyzkoušet si práci lesníků, poznat jejich zvířecí pomocníky nebo lesnickou techniku. Například to mohou zažít návštěvníci Dne otevřených lesů v Písku. Na místo vás zavedeme živě už za chvíli. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na velký hit z 9. dekády Romantický svět zpěvačky Dany Dawson, Pavla Vopka a právě teď na Václava Neckáře.

0: Ladíte rádio vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Den otevřených lesů v Písku dnes už přilákal desítky návštěvníků. V areálu lesovny na Flekačkách nachází zábavu, poučení, ale i odpočinek v krásném prostředí. Z místa se hlásí naše reportérka Jitka Cibulová-Vokatá. Jitko, dobré odpoledne.
1: Krásné slunečné odpoledne od lesovny na Flekačkách. Já jsem právě teď v takovém lehátku u odpočinkové zóny, protože mám splněno. Prošla jsem si všech 12 stanovišť a pozorovala jsem, jak se baví návštěvníci této akce. Musím říct, že jsou nadšení nejenom proto, že je tady krásné počasí, ale je toho tady hodně k vidění. Jak už jsem řekla, je tady 12 stanovišť a děti si na ní můžou vyzkoušet, jak lesnické práce, tak svoje znalosti o přírodě, o myslivosti. Teď se konkrétně dívám také na lesnickou techniku, je tady spoustu traktorů, to znamená, že určitě kluci jsou rádi, že si můžou třeba obhlédnout tuhle velkou techniku. Také tady ukázka dřevosochařství. Vznikne tady velký žalud, který bude vystavený právě v lesovně. A jestli se zaposloucháte do toho prostředí, do toho pozadí, tak můžete slyšet dokonce i jednoho z ptáků, což je Káně Harrisovo, ale o tom až později trochu.
0: No tak to jsem zvědav. Návštěvníci si mohou vyzkoušet také některé lesnické práce. Jaké práce jsou to například?
1: Tak to je právě na těch stanovištích. Na jednom z nich jsou například hajní, kteří ukazují, jak se pracuje s postřikovačem, který chrání třeba malé sazenice od plevele. Když jsem popošla, tak jsem dál lesem docela členitým terénem, takže jsem u toho trošku funěla, tak jsem přišla k oplocence, kde byl další pracovník lesů města Písku a zkoušel, nebo lidé si mohli vyzkoušet, jak se sází stromky. To není úplně jednoduchá práce. Možná, když vysadí jeden, tak to ještě jde. Ale když jich třeba za jedno odpoledne pracovnice musí vysázet 500, tak to určitě zas tak lehké není. Takže i to si vyzkoušeli. Zajímavou disciplínou byla například i tahání klády na laně. Děti byly v pozici koně a kládu tahali okolo stromu a vyzkoušeli si, co všechno zvířata musí udělat, když třeba pracují v lese.
0: Když už mluvíš o těch pomocnících a o zvířatech, uvidí lidé také v areálu?
1: Určitě, tak teď, když tady sedím, tak občas okolo mě projedou koně s kočárem, tak to už je taková ta odpočinková část, když třeba splním všechny ty úkoly, tak se jdou projet tímhle povozem. Pak samozřejmě jsou tady ještě kynologové se svými psy, to jsou studenti střední lesnické školy, takže ty vypráví o tom, co všechno obnáší třeba výcvik takového loveckého psa, který pomáhá myslivcům při honech, ale i dalších činnostech. No a byla tady i ukázka přibližování dřeva. To bylo dopoledne. No a jak už jsem řekla, tak jsou tady i sokolníci z Mladé Vožice na Táborsku. Já se dívám na 10 krasavců, ptačích krasavců. Mým oblíbeným ptákem, který tady také je sovice sněžná. Naši posluchači ji můžou znát z Harryho Pottera. Ale kdo se tady pořád ozývá, je Káně Harrisovo. Občas tady rolničkou zvoní i rarok velký. Je tady ale i například nejmenší sova, kulíšek nejmenší a podobně. Stojí to určitě za to, pokud budete mít čas, tak se sem ještě přijeďte podívat.
0: Zhruba za hodinu začne finále jihočeského dřevorubeckého poháru. Tak tam budou zřejmě asi silní muži. V jakých disciplínách budou dřevorubci soutěžit?
1: Tak těch disciplín je celkem 5 a bude soutěžit 8 dvojic. Ptala jsem se na ty disciplíny, tak zmíním některé z nich. Dřevorubci musí například porazit kmen. Nejdůležitější je přesnost, protože musí zasáhnout zatlučený kolík a to není určitě jednoduchá disciplína. Potom řežou i dvoumužnou ruční pilou, tu možná někdo zná z chalupy, která se běžně používá, musí uříznout koláč. Pak je to také řezání samozřejmě motorovou pilou na přesnost a dřevorubcům nesmí ten koláč spadnout na podložku. No a pak je tady obyčejná práce se sekírkou, ale i to vyžaduje zručnost.
0: No, program je opravdu bohatý. Do kolika program bude fungovat dnes?
1: Bude to do 17 hodin. Uzavře ho právě to finále dřevorubeckého poháru, ale po celou tu dobu jsou tady i ta stanoviště, ta stezka, která má zhruba kilometr a kterou můžou všichni návštěvníci absolvovat.
0: Tolik živě z Písecka, Jitka Cibulová-Vokatá. Přejeme pěkné víkendové odpoledne.
1: Krásný den, naslyšenou.

0: S kavárnou se tentokrát vypravíme do Vodňan. V tomto malém městě byste možná nečekali velkou kulturu, a přece to tak je. Vodňanské hudební dny připomínají slavné rodáky, především houslistu Vášu Příhodu. A díky tomu do města zavítají vynikající interpreti současnosti. Právě o tom bude nedělní kavárna. Poslouchejte krátce po 17. hodině. Pavla Kuchtová přivítá dramaturgyni Pavlu Žílovou.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jihočeském odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, o čemž vás za chvíli přesvědčí Peter Gabriel, a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. Jeden nás nyní zavede na silnice. V dnešním pořadu Jihočeši uslyšíte hlas, který z našeho vysílání velmi dobře znáte. Když se totiž řekne krajský koordinátor BESIPu v Jižních Čechách, tak mnoha z nás automaticky v hlavě naskočí pokračování ve formě jména a příjmení Václav Kovář. Toho se redaktor Zdeněk Zajíček zeptal například na to, zdali platí věta, že největší riziko mladých řidičů nastává ve chvíli, kdy si začnou myslet, že už řídit umí. Je to pravda?
1: Někdy se setkáváme s tím, že člověk, který absolvoval autoškolu a dostal řidičský průkaz, takže už se cítí být úplným řidičem. Když navíc ujede ještě třeba 1500 kilometrů, čímž získá nějakou praxi, to je naprosto v pořádku, tak už se mu možná zdá, že teď umí všechno, ale není to pravda. Ono je třeba najet 7, 10 tisíc kilometrů, zažít různé situace, různé příhody. Pak teprve ta praxe nás naučí a teprve ta praxe z nás toho řidiče udělá.
2: Čím vás ta práce naplňuje? Jedna věc je každodenní, dá se říct, rutina nebo každodenní plnění nějakých povinností v rámci koordinátora BESIPu a učitele v autoškole. Na druhou stranu přece jenom jednou za čas přinejmenším musí přijít nějaký bombonek, kdy si člověk řekne ano, tak to je přesně ta chvíle, které já tu práci dělám. Jak je to u vás?
1: Já si myslím, že když budu veřejnosti nebo společnosti vykládat ty věci tak, aby je pochopili, tak si myslím, že je to kruček k tomu, aby více dodržovali ty základní pravidla toho chování na silnici a že tím můžeme uchránit ty lidské životy, že jo? Že se dostaneme do situace, kdy bude třeba míň dopravních nehod, kdy bude míň neštěstí.
0: Slyšeli jste krátkou ukázku z dnešního pořadu Jihočeši. Vyprávění o životě, tentokrát s jihočeským krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem, si poslechněte v našem vysílání dnes po 18. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a my máme teď před sebou tradiční rubriku sobotního odpoledního vysílání archivní perly Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Dnes v ní zjistíme, jak to vypadá uvnitř hráze, nebo spíše přehrady. Do míst, kam se běžný návštěvník nedostane, se totiž před 10 lety podíval s mikrofonem redaktor Zdeněk Zajíček. V roce 2016 povodí Vltavy slavilo 50 let od svého založení a před ní otevřených dveří zpřístupnilo také vodní dílo Římov. Na návštěvníky čekalo točité schodiště do podzemí, elektrárna, revizní a injektační štola, spodní výpust a nakonec 260 schodů zpátky nahoru. Průvodcem byl David Stach. V archivních perlách se teď do útrop římovské přehrady vypravíme znovu.
1: Vodní dílo Římov postavený v letech 74 až 78. Primární účel tohoto vodního díla zásobení regionu jižních Čech pitnou vodou. Další vedlejší účely je částečná ochrana před povodněma do úrovně nějaký 10-20 letý vody zhruba a výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, kterou taky uvidíme v rámci prohlídky. Z těch technických parametrů vodního díla hráze 47 metrů, dílka hráze 290 metrů, ta hráz vytváří jezero o dílce 13 kilometrů, měřeno teda v trase původního řečiště. Objem zadržované vody asi 34 milionů metrů krychlových, plocha zátopy při plném stavu 210 hektarů. Jinak hráz je teda sypaná z místních materiálů. Ta stabilizační část, nebo to, co je vidět, je teda lomový kamen víceméně. Ve prostřed té hráze je hlinitý těsnění ze sprašových hlín, který byly teda taky těžený tady nedaleko od místa výstavby. A funkční objekty na té hrázi, jako je ten přeliv, který jsme teďka přecházeli, združený objekt a štoly v hrázi, tak ty jsou železobetonový. To, co jsme teda teďka přešli, to je, jak jsem říkal, bezpečnostní přeliv, to je zařízení, který slouží k převádění těch povodňových průtoků. Kapacita jednoho toho pole je asi 130 metrů krychlových za vteřinu, dohromady teda 3 pole, 3x 130 je 390 kubíků za vteřinu, což je teda hodnota, která je víc než takzvaná stoletá povodeň. Stoletá povodeň je tady stanovená na nějakých 368 metrů krychlových za vteřinu a největší zatím zaznamenaná povodeň ze srpna 2002, tak tam měla hodnotu 470 kubíků. Čili to je nějakých zhruba 100 kubíků víc než je ta stoletá povodeň.
2: Procházíme už dolů do nitra srdce elektrárny a vůbec hráze. Jdeme po točitých schodech. Jestli si to pamatuji dobře, tak do zhruba 40-metrové hloubky pod úroveň koruny hráze. Jsme přímo v srdci Římovské přehrady. Kde jsme teď?
1: Jsme v takzvané dolní strojovně, kde se nachází u závěry spodních výpustí a malá vodní elektrárna.
2: Tady jsou dvě turbíny, jsem si všiml, dvě. A ta výpust, ten tunel, ten vede kam?
1: To je vlastně komunikační část odpadní štoly a vede dolů pod ráz.
2: Kolik schodů jsme museli sešlapat?
1: Pokud jsme šli po těch točitých schodech, těch je 211. Takže teď jsme v tom združeném objektu, jak jsem říkal. Ten teda plní více funkcí, jednak se tady odtaď odebírá ta surová voda pro úpravnu. Je to zařízený tak, že vlastně po výšce toho objektu je 5 odběrových oken v různých úrovních, v různé loubce a podle kvality vody, kterou získáváme z rozborů, tak se otevírá to příslušný, který okno pro ten odběr té surové vody. Samozřejmě se na úpravnu bere ta voda, která je nejlepší, nejčistší.
2: Stojíme pod hrází Římovské přehrady s Davidem Stachem a jeho kolegou, kteří nám dělali dnes průvodce při dni otevřených dveří vodního díla Římov. Pane Stachu, kam všude putuje voda z Římovské přehrady, co by vyčištěná a pitná voda?
1: Je to, dá se říct, vlastně v celém regionu jižních Čech. Hlavním spotřebištěm jsou teda České Budějovice a když spočínáme všechny ostatní obce, tak dohromady je to asi 350 tisíc lidí.
2: To znamená, to jde i mimo Budějovice někam dál?
1: Ano, jedna větev je natažená směrem Veselý nad Lužnicí Tábor a druhá hlavní větev je směrem Vodňany Strakonice a taková třetí menší větev vede směrem na Český Krumlov a Kaplici.
2: Když jsem byl malý kluk, pamatuji si ještě takové to staré panenské údolí Malše kolem kozáků, nevykácené, nyní zatopené. My jsme se tam chodívali koupat, s koupáním je konec. A to platí do dneška na Římovské přehradě?
1: To platí do dneška a my doufáme, že to platit i bude.
2: Římov, Český rozhlas, České Budějovice, Zdeněk Zajíček.
0: V sobotním pořadu Jihočeši uslyšíte hlas, který z našeho vysílání velmi dobře znáte. Když se totiž řekne krajský koordinátor BESIPu v Jižních Čechách, tak mnoha z vás automaticky v hlavě naskočí pokračování ve formě jména a příjmení Václav Kovář. Toho jsem se zeptal například na to, zdali platí věta, že největší riziko mladých řidičů nastává ve chvíli, kdy si začnou myslet, že už řídit umí. Je to pravda? Povídání o životě tentokrát s jihočeským krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem si poslechněte v našem vysílání v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Malířka Emma Srncová našla svůj druhý domov jen kousek od Hořic na Šumavě. O tom, jaký zdejší pobyt svědčí, si povídala s Mirkou Nezvalovou pro náš pravidelný sobotní seriál o oblíbených místech právě na vernisáži výstavy obrazů v Českobudějovické galerii Na Dvorku v Hroznové ulici.
1: Místa v srdci.
2: No tak teď jasně vyhrává to mýto u těch Hořic, protože jsem zjistila, že když přijedu z Prahy úplně hotová a nemůžu už ani chodit, tak když zůstanu na té chalupě se svým pejskem Pupinou, kdy jsme vlastně v obě stejně starý, je 12 a mě 84, tak krát 7, že jo, tak tam spíme, dejcháme, takže jsme tam spolu obě šťastní. Je tam ticho a jsem tady už vlastně 2 měsíce a cítím se o 100% líp, než jsem přijela.
3: Jasně, tak Praha si bere svoji daň. My se potkáváme na tvé výstavě v galerii Na Dvorku v Českých Budějovicích, v galerii Na Dvorku v Hroznové ulici. Ty se sem vrátila se svou výstavou po 44 letech, takže v Českých Budějovicích by chtěl žít každý a každý by tu asi chtěl vystavovat.
2: Musím říct, že to je překvapení, milý, protože opravdu to bylo nádherný, sice to bylo těsně po rozvodu tenkrát a děti byly 12 a 15 a teď jsme se tady sem vrátili a všechno jsme prožili znova a za tu dobu jsme trošku se stárli teda, ale lidi jsou tady furt stejně fajn.
3: Mýto u Hořic, tak to je místo, kde už pár let žiješ ve své chaloupce, ta se pozná, že je na ní namalovaná jahůdka.
2: Jahůdka tam není, je tam moje kamarádka Víla, taková zlatunka, která se mi tam o všecko stará a hlavně o mě. Takže teď o mě pečuje, sama už toho má taky dost, je po operaci a myslím, že se jí blíží taky 70 a je to úžasná kamarádka, bez který bych tam nemohla být.
3: Je pravda, že ve věku, který si přiznala, tak už to není na velké procházky, ale každopádně jak relaxuješ?
2: Spím. Já spím a musím říct, že koukám do půlnoci na televizi, na různé filmy. Jsme koukali s Bárou na životopis Celine Dion. Bylo to úžasné a skončilo to až o půlnoci, takže pak ráno se mi nechce vstávat. Už mi začíná chybět malování, ale už jsem začala i tady trochu malovat.
3: Ty jsi s Černým divadlem procestovala téměř celý svět, takže které místo se ti nejvíc zaškráblo do srdíčka?
2: Tak já ti nevím, já jsem samozřejmě vždycky ze začátku byla nadšená a pak, když jsme tam byli díl, jako Švýcarsko třeba, jo, tam ze začátku, když to projedeš, tak máš pocit, že to je úžasný. Pak zjistíš, že nesmíš zastavit ani si sednout na trávu u pangeitu. Lidi na tebe houkají, když jedeš o něco rychlejš nebo něco udávají, když někde vlastně mluvíš, tak to tam oni hlácej hned na policii, tak zjistíš, že to zase taková krása bydlet tam není. Takže já nevím, kde. Samozřejmě byla jsem kdysi na Brači, na Hvaru jsem byla, kde bylo krásně, děti byly malí a tam ještě bylo málo lidí, bydleli jsme u tamních lidí a nebyly tam ty hotely, tak to tam bylo taky krásný. Ale teď, když to vidím, jak to všude je plný a vlastně to soukromí a ta poezie tam už není, tak já jsem asi ráda tady na té Šumavě teď nejradši.
3: Tak náš pořad Místa v srdci je také určený k tomu, aby inspiroval k návštěvě nějakého zajímavého místa. Tak co bys doporučila? Předpokládám, že nechceš, aby všichni se zastavili u vrátek tvé chaloupky, ale třeba takové Hořice určitě za návštěvu stojí.
2: No teď tam zrovna je zákaz vjezdu, protože se tam dělají chodníky nebo co, ale myslím si, že teď je tam i pěkná nová hospůdka, kde dělají dobrý menu a dokonce dobrý zákusky, tak tam doporučuji, aby se zašlo. Já to mám ráda tam jenom na té chalupě, protože já už jsem teď taková babi, že nikam moc chodit nemůžu.
3: říká malířka Emma Srncová, která až do 30. má své obrazy na výstavě v galerii na dvorku v Hroznové ulici v Českých Budějovicích. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: I příští týden na vás čekají zajímavé tipy na oblíbená místa, kam se můžete vypravit i vy.
1: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
4: Rád bych se dnes vrátil ke kulatým zářijovým narozeninám výborné zpěvačky, ale i vystudované psycholožky Marty Elefteriadu, starší ze sester, tvořící před časem velmi populární vokální duo Marta a Tena. Společné osudy Marty a Teny Elefteriadu v dětském věku životně ovlivnila občanská válka v Řecku a vyrůstaly už bez maminky v domově pro řecké děti v Moravských Ivančicích. A tak se také už šťastnějším řízením osudu stalo, že interesantní řekyně Marta a Tena Elefteriadu vyrostly v hvězdy naší populární hudby, když měly autorské i hudební zázemí v pozdních 60. a v 70. letech v kytaristovi Aleši Zikmundovi a v kapele Vulkán. A také se duo Marta a Tena dočkalo velkých hitů jako Hrej dál, Od zítřka máme dovolenou nebo Zpívej tu píseň kouzelnou společně s Bobem Friedlem. Ostatně většinu svých hitů Marta a Tena zaspívali při koncertu ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice se skupinou Profesor Richarda Markuciho v únoru roku 2018. Ale výborná zpěvačka Marta Elefteriadu, která se narodila 12. září před 80 roky, měla i svou solovou kariéru a jejím nejspíše vrcholem byla velmi dobrá deska Kresby tuší z roku 1980, která byla v následujícím roce zvolena albem roku v anketě časopisu Melodie. Marta Elefteriadu ji natočila ve spolupráci s Michalem Kocábem a jeho skupinou, ale také s autorským přispěním Vladimíra Merty, Vladimíra Mišíka, Oskara Petra nebo Dežo Ursinyho, který je autorem hudby k následující skladbě. V ní si s Martou i její sestrou Tenou Elefteriadu také zaspíval. Slova jsou dílem Pavla Kopty. A ještě název Vítám slunce raní.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Prošel zkouškami. Pražská policie pátrá po 37-leté ženě. Může být v ohrožení života. Týden paměti pomáhá šířit povědomí o prevenci demence. Zítřejší teploty vystoupí ke 24 stupňům. Odpoledne bude pršet. Jsou tu zprávy. U mikrofonu je Lukáš Pelikán. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě s tím, že systém prošel vojskovými zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Podle něj jde o první krok budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie koupilo Česko od Izraele. Nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií Spider nové generace. Policisti vyhlásili pátrání po 37-leté Daně Frankové z Prahy 3. Včera ráno odvedla dceru do školky a od té doby o sobě nedala vědět. Pohřešovaná může být podle policejního mluvčího Jana Daňka v ohrožení života. Pravidelně užívá léky a v poslední době si stěžovala na problémy spojené se zhoršováním zraku. Na jedno oko nevidí vůbec, popisuje Daněk.
4: Pohřešovaná je vysoká přibližně 167 až 168 cm, je štíhlé postavy s kulatým obličejem a hnědýma očima. Má tmavě hnědé kudnaté vlasy, sahající po ramena a nosí dioptrické brýle.
3: Žena na sobě měla naposledy světlé tričko s krátkým rukávem, světle modré džíny a černý kožený batoh. Pokud od ní máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Fotku pohřešované najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Hospicová péče svatého Kleofáše v Třeboni se připojila k týdnu paměti. Cílem je rozšířit povědomí o prevenci demence a včasné rozpoznání nemoci. Až do 16 hodin je pro pečující o lidi s demencí otevřená poradna na Masarykově náměstí v Třeboni. Součástí odborné péče svatého Kleofáše je možnost se individuálně objednat na testování paměti. Kam se hospic v rámci týdne paměti ještě vypraví, doplnila jeho mluvčí Petra Pfajfrová.
5: Budeme mít infostánek 21. září v pondělí v Jindřichově Hradci. Pokud by někdo chtěl podrobnější informace, může přijít na besedu do Veselí nad Lužnicí úterý 22. září. A jako poslední akce bude ve čtvrtek v Jindřichově Hradci beseda.
3: Týden paměti je určený nejen pečujícím, za odborníky můžou přijít i lidé trpící problémy s pamětí. Podvečerní přednáška v muzeu na Kvildě přiblíží, kudy chodil Karel Klostermann. Přednášející František Sáček bude mluvit třeba o přátelství spisovatele s Augustem Sedláčkem a Adolfem Hejdukem. Jak uvádí muzeum na svých internetových stránkách, začátek bude v prvním patře na obecním úřadě v 17 hodin a vstupné je dobrovolné.
0: Počasí.
3: Odpoledne bude na jihu Čech převážně polojasno, s teplotami mezi 20 a 23 stupni Celsia, na horách do 19. Fouká mírný západní nebo jihozápadní vítr. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, ale při uklidnění větru i ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy. Dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti. Odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní a biozátěž na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na silnici 20 ve zúžení u Bavorovic bouralo nákladní auto. Kolony se tvoří až ke kruhovému objezdu u Globusu, kde je ovšem další nehoda. Tam se srazila dvě osobní auta. A bouralo se taky u Lipna na Hrázi na silnici 163. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I krátce po 15. svou druhou hodinou pokračuje jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš. I v této hodině zůstaneme věrni tomu, co k nám každý den nerozlučně patří a co rádi posloucháte, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z regionu, které rozhodně stojí za poslech. Na růžích sice Radim Paulič ustláno nemá, ale bez růží si už život neumí představit. Za růžem je ochoten vyrazit kamkoliv. Je totiž amatérský botanik a růže jsou jeho libgustka. Vyrazíme s ním k Volini v Pošumaví, kde hledal růže do vznikajícího fotoatlasu rostlin České republiky. Nenápadný, skromný a přitom neuvěřitelně vytrvalý. Parvínek dokáže vytvořit zelený koberec i tam, kde se jiné rostliny příliš nevidí rady. Proč ho zahrádkáři milují, kde se mu daří nejlépe a čím si vysloužil své jméno nejen v zahradách, ale i v lidových tradicích, více už za chvíli v pravidelném sobotním zahrádkáři. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 15 hodin a 12 minut, posloucháte jeho české odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A my teď splníme slib a vydáme se na naše zahrádky. Barvínek patří mezi nejoblíbenější půdopokryvné rostliny. Je stále zelený, nenáročný a na jaře zdobí zahrady svými modrofialovými květy. Hodí se pod stromy, do stínu i na místa, kde se jiným rostlinám příliš nedaří. Jak ho správně pěstovat a co je pro něj typické, se dozvíte v dnešním zahrádkáři Hanky Šoberové a Pavla Chlouby.
1: Tak my stojíme u záhonku, to je takový sbírkový záhon, kde vidíme rostliny, které se jmenují barvínky. To slovo barvínek je takové něžné, hezké české. Vědecky se tato rostlinka jmenuje vinka.
2: Barvínek mívá i různou barvu.
1: No, bylo by to žádoucí, když má tak hezké jméno. Těch barev květů je víc. Ty květy za běžných normálních okolností jsou, ty klasické jsou modré, ale existují i odrůdy, které se trošku odchylují od té modré barvy. Vidíme tady květy z barvy fialové nebo v různých odstínech modré a potom tady na několika místech vidíme i velmi hezký porost z květy čistě bílé barvy. No a aby toho nebylo málo, tak některé barvinky se ještě liší i barvou listu, protože běžná barva je zelená, ale existují odrůdy, které jsou žlutě zelené, takové panašované, hezké barvou listu, ale o trošku míň vitální než ty čistě zelené.
2: Barvínek se nám začíná pěkně vybarvovat. Hlavní efekt, pro který se pěstuje?
1: Hlavní efekt barvinku je ta silná půdopokryvnost. On dokáže, když se dobře pěstuje a dobře umístí, tak dokáže za krátkou dobu pokryt půdu tak, aby tam plevel neměl úplně moc šanci. A díky tomu, že je to rostlina víceméně stínomilná, tak tím je velmi hodnotná, protože těch stínomilných půdopokryvných rostlin zase tolik k dispozici nemáme. No a to, co se nám teď líbí v tomto období, tak to jsou květy, které jsou velmi dekorativní, ale opravdu jsou jenom na začátek jara. Vykvete mohutně a potom si dá pauzičku, odpočinek, aby mohl zase kvést to příští jaro.
2: Takže snáší stinnou polohu nebo stín, nebo takový ten plíživý stín ideálně?
1: Ano, jedno i druhé je pro barvinek dobré. Vydrží i hlubší stín, když je ten stín příliš hluboký, tak ta rostlina není tak krásně hustá. Optimálně je polostín nebo takový ten kropenatý nebo plíživý stín nebo cestující stín a má rád půdu, která je trošku humózní, nepříliš suchá, nevysychavá a spíše vápenitá. Takže kdo má tyto podmínky na své zahradě, anebo je může nasimulovat, tak může požádat barvínky o spolupráci a rozhodně bude spokojený.
0: Barvínek je důkazem, že i nenápadná rostlina může odvést na zahradě velký kus práce. A pokud hledáte zeleň, která vás nenechá na holičkách ani ve stínu, možná jste právě teď našli svého favorita.

V nedělním Vltavínu si připomeneme cestování v kočárech, autech na dřevoplyn a prvních motocyklech se sidecarou. Navštívíme Muzeum vozidel techniky a řemesel v Pořežanech a pustíme si i jeden archivní rozhovor s Libuší Šulcovou. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Poslední fotografickou sezonu mají téměř za sebou botanici, kteří vytváří unikátní fotoatlas rostlin České republiky. Letos se ještě pokusí vyfotografovat poslední chybějící druhy a začnou do tisku připravovat publikaci s více než 9000 fotografiemi. Taková kniha v Česku ještě nevyšla a spolek Fotografující botanici ji plánuje vydat za 2 roky. Proto vyrazili hledat vzácné druhy růží na vápencové skály nedaleko Volině na Strakonicku.
1: Ale můžeme se podívat na ty další keše, co jsou tam dolů v tom druhém velkém
2: lově. Tak já nejdřív vyfotím tenhle a pak budeme se koukat, jestli na další nelepší. Tak jo.
3: Naprosto vysušenou loukou, asi tak jako na konci září to tady vypadá, jsme se stoupili do lomu
1: na Opkách.
3: Radim Paulič, botanik, který se zabývá růžemi.
1: Od svých 18 let.
2: To je právě dobrý s těma botanikama, že vlastně nejsou jenom botanici profesionálové, ale jsou i botanici amatéři. A někteří ty amatéři můžou být lepší než jiní profesionálové. Jak ho to baví a jak se do toho zapálí a jak dlouho a dobře to dělá.
3: Ale nalepší se tu jednu růži, ten plod zarazila do stojanu a teďka to z 20 cm fotografuje.
2: Vidíme až na monitoru.
3: Bude v knize, bude ve fotoatlasu.
2: No to nezáleží jenom na mě, my máme celkem složitý recenzní řízení. Vlastně každou koláž vidí několik botaniků a navzájem vlastně diskutují, jestli to je typický, není. Možná jsme si to tím trochu zkomplikovali, ale zase chceme mít tu knihu co nejkvalitnější, tak tou diskuzí procházíme.
3: Botanec si připraví nářadíčko, stativy a začnou fotografovat jednu z mnoha růží tady na tom vápenci, což je...
1: To je růže malokvěta. Je to doslova vzácný taxon v České republice.
3: Z 15 druhů růží na území České republiky tady roste 10.
1: Je to tak. To je radosti a určovat ty růže, to je potom radost.
3: Radim Paulič rozetřel listy
1: slabě voné zelené jablíčko.
3: A tohle vám tedy, Aleno, chybí do fotoatlasu?
2: Nám chybí zralé šípky, červené, protože každá růže bude mít i zelený, i červený šípek.
3: Letošní suché, horké léto fotografování do atlasu moc nepřálo, ale stejně to poslední sezóna. Víc už si botanici dovolit nemůžou. Z Volyňska Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou. Teď krátké zastavení u naší historie. Dnes si připomínáme velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsal ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohli úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky. Nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: skupina Činasky a píseň o jedné Kláře. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my pro vás máme právě teď řidičskou abecedu. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.
4: V sobotním pořadu Jihočeši uslyšíte hlas, který z našeho vysílání velmi dobře znáte. Když se totiž řekne krajský koordinátor BESIPu v Jižních Čechách, tak mnoha z vás automaticky v hlavě naskočí pokračování ve formě jména a příjmení Václav Kovář. Toho jsem se zeptal například na to, zdali platí věta, že největší riziko mladých řidičů nastává ve chvíli, kdy si začnou myslet, že už řídit umí. Je to pravda? Povídání o životě tentokrát s jihočeským krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem si poslechněte v našem vysílání v sobotu po 17. hodině.
5: Spálil vám letošní žár trávník? Chřadne vám letnin v jezírku, nekvete agastache nebo se kroutí listy oleandrů? A co znamenají záhadně vykousané otvory v růžích? V Zelených světech budeme odpovídat právě na vaše zahrádkářské dotazy. Dozvíte se také, zda lze na zahradě vypěstovat mochyni ze semínek plodů koupených v obchodě. Poslouchejte v neděli po 11. dopolední. Těší se na vás Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí dnes vypadá opět příjemně a dalo by se říci, že ještě minimálně trochu letně. Jaké počasí nás čeká po zbytek víkendu a v následujících dnech, to už je otázka pro meteoroložku Evu Houbovou, kterou právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaká je předpověď na noc a zítřejší den?
2: Přes naše území od severozápadu rychle přejde studená fronta. V noci a ráno bude ještě převážně polojasná obloha a ojediněle se vytvoří mlhy. Dopoledne začne od severozápadu přibývat frontální oblačnosti, odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Pak pozdě večer, v noci na pondělí, začnou také od severozápadu srážky i oblačnost ubývat. Teplota zítra ráno klesne na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru tak na 4, během dne ještě vystoupí na 21 až 24 a na horách bude kolem 17. Vítr se rozfouká mírný jihozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu a večer se stočí na severozápad. Bio bude na nízké zátěži.
1: Start příštího týdne nám tedy nabídne trochu studenou vlnu. Jak bude v pondělí a v úterý?
2: Podzim v tom počasí přijde o dva dny dříve než podzim astronomický. Bude k nám proudit chladnější a vlhký vzduch od severozápadu až severu. V pondělí ráno bude jasno, ale už během dne se dostaví proměnlivá oblačnost a ojedinělé přehánky. Tento charakter počasí vydrží až do první poloviny úterka. V úterý odpoledne potom bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplota po oba dny bude ráno kolem 8 a odpoledne mezi 13 a 17 stupni. Vítr mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Pocitovou teplotu bude ještě tak o 3 stupně snižovat.
1: A s čím je tedy potřeba počítat ve středu? Zase zima?
2: No ráno ano. V první polovině dne bude slunečno a v té druhé je polojasno až oblačno. Ranní teplota nás může trošku možná překvapit. V posledních, už bych řekla měsících, klesne na 7 až 3 stupně. Při uklidnění větru se ojediněle můžou objevit i přízemní mrazíky. Přes den vystoupí na 15 až 19 stupňů. Vítr povane jenom slabý proměnlivý.
1: Říká Eva Houbová, které děkujeme, přejeme příjemný zbytek sobotní služby a těšíme se na slyšenou.
2: Děkuji. Hezký zbytek víkendu, na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Příznivci vojenské historie si večer připomenou mobilizaci z roku 1938, rozsvítí světla u vojenských opevnění. Korunovační klenoty si ode dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Účastníci večerního běhu pro světlušku dnes zaplní zámecký park v Dačicích. Noční teploty můžou klesnout i ke 4 stupňům. Příjemné odpoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během 2 dnů nastoupilo k jednotkám víc než 1 000 000 mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Pokračuje Jan Šomšák ze Spolku pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákoutí.
3: Nejvýchodnější objekt by měl být nasvícen u Košic, nejjižnější je u Bratislavy, nejsevernější by měl být u Děčína, tam nahoře a nejzápadnější snad kolem Loun. Celkově má být nasvíceno kolem 130 objektů.
2: Připojí se například Řopík u Libínského sedla na Prachaticku, kde dnes otevřeli nové muzeum lehkého opevnění. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech už je mohly vidět školní skupiny.
4: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
4: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
5: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady Býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
4: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: Dnešní vycházkou do Boubínského pralesa začal festival Naturvision. Program potrvá celý týden až do příští soboty. Část se odehraje v městském kulturním středisku ve Vimperku, další přímo v šumavské přírodě. Detaily má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
6: Naturvision je festival určený široké veřejnosti. Nabízí možnost podívat se na zajímavé dokumentární filmy, setkat se s hosty, ale také třeba vyrazit přímo do šumavské přírody. Zároveň připomíná význam její ochrany a díky spolupráci s německými partnery má i mezinárodní přesah.
2: Charitativní večerní běh pro světlušku dnes večer odstartuje v Dačicích na Jindřichohradecku. Účastníci společně vyběhnou v 19.30. Akci na podporu těžce zrakově postižených pořádá Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Zdravým městem Dačice a Nadačním fondem Českého rozhlasu.
1: Sport.
2: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popoledni.
1: Počasí.
2: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru až ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 160 za Rožumberkem nad Vltavou směrem na Vyšší Brod se srazil autobus s autem, počítejte s omezením. Další nehody jsou v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu silnice 20 u Globusu a taky ve zúžení u Bavorovic. Postojíte tam v kolonách, dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
0: Nekecat! Alibot!
8: No, tady! No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
0: A už se to nebaví! Takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
8: No tak... Ale teď už bychom měli říci... Co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
9: No, kde bych jako měla začít?
8: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
0: Pak?
8: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky.
7: Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
0: Zdašli, graci, bez hudby!
8: To je fakt.
7: To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všechno vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono je to, ono to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je tak. Džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě.
6: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy.

0: dal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
1: Kde je Julie?
2: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
1: No, učil to, jasný.
2: A umíš to?
1: Co?
2: Umíš to?
1: Co?
2: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
1: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
2: Prosím tě.
1: Jo.
2: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuto jednu větu.
1: Tak umím všechno, ale ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
2: no, mě dobře,
1: jde.
2: Dobře, dobře.
1: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
2: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
1: Já.
2: Ono to bude hezky navazovat,
1: jo, pojď. To je ono.
2: S příchodem, přijď mě.
1: Příchodem.
2: Přijď mi.
1: Ten mám dobrý příchod.
2: Přijď mi.
1: Nazdar, Julie!
2: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
2: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
2: No tak...
1: To jsou mi věci!
2: To je zatím jeden.
1: To byly 2! To jsou mi věci, 2!
2: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
3: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nudou.
2: No dobře.
3: Karle, co?
2: No.
3: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička jedu.
1: To jsou mi věci, ne takhle.
2: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
3: No, jasně.
2: Jo?
3: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
3: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
2: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
3: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
3: Co neprskáš? Co tě prská?
1: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal! Tisíce!
2: Klid,
3: to nechá!
2: Klid.
1: Herci!
2: Prosím vás, ne, klid, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát, jo?
3: Pojďte, jdi si
2: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
1: Shakespeare, to viděl.
3: Lehni!
1: Tudle.
2: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.

0: Hele, neměl bys si nosit rovnátka.
1: Hele, neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, ale...
2: Prosím vás, klid, prosím vás.
0: Dobře,
2: dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
0: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
2: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl ušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
2: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
2: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
2: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale mě
0: jako... Ale mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
2: Ne.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože.
3: To je dobrý.
2: Teďka mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrý. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to držíš, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v které jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničeho nic opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: ona Alžběta.
3: Jsi opravdu. Ale přísám, v životě, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musí žolučo když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod, ty nejíš, ty jsi hrvá Luce měl, jde tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnání nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muřínu, hasová, pálená, starý hmouští, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špil svý pronic. Lásky, žádnej kouzelník nenamíchal nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecku krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrata teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli, co vzal? Tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, ne mě slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný. A ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázním v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodina, kdy už jsem trávala ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říkala, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma, oni to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany, rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, no, no dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom tričko a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle.
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda taky
6: slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo, a o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna ty, když chci kojit, to není normální.
6: No ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrotivého.
2: Na furt, já vím. Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: No, já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem lazlišel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš.
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak, odejsa, ať si sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano!
1: Ty pořád jedáš, a bylo
2: jméno. Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta. Před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Je to, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: Já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky. To se musí říct pár těch hr.
4: No.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne?
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný... Ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
4: Nebyla
3: jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to...
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto a trepat nožičkami. A možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec?
5: To je... Já
3: to by měl přeci vytáhnout.
5: Tam išlo o život,
3: je
5: to bylo v panice.
3: Pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. No a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající, prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Soutěžilo celkem 245 obcí. A svého vítěze zná i soutěž Concertino Praga. Počasí, zítra nás přejde studená fronta. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny. Můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
2: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
0: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpořit tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlickou Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Ve finále byl i jihočeský Římov, který se stal vítězem krajského kola. Komise hodnotila mimo jiné třeba podmínky pro život, péči o veřejný prostor a krajinu, vzdělávání, infrastrukturu, místní podnikání nebo kulturní život. Americký prezident Donald Trump zatím neplánuje setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským na okraji valného shromáždění OSN. Podle stanice Suspilné to vyplývá ze seznamu zveřejněného americkou administrativou. Zelenský přitom nedávno mluvil o možném setkání s Trumpem v New Yorku, během kterého by jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině. Americký prezident bude v pondělí a úterý na okraji shromáždění jednat s řadou světových představitelů. Chce taky na letišti přivítat čínského vůdce Xi Jinpinga. Jubilejní 60. ročník soutěže Concertino Praga zná své vítěze. Jsou jimi arménská flétnistka Ellen Virabianová a japonská houslistka Lin Tokuraová. Česko mělo v osmičlenném finále nejpočetnější zastoupení. Trumpetista Vojtěch Stejskal získal v kategorii dechových nástrojů druhé místo, v kategorii klávesových a strunných nástrojů skončil violončelista Tobiáš Balkovský třetí. Laureáti se teď vydají na tradiční jihočeský festival Concertino Praga. Uskuteční se od 21. do 25. září. V pondělí vystoupí ve Schwarzenberském sále Třeboňského zámku, v úterý ve Vokově sále v Bechyni, ve středu v Táborské Střelnici a v pátek zakončí turné v Rytířském sále zámku v Jindřichově Hradci.
1: Počasí.
0: V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru až ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 19. Vítr bude slabý, během dne mírný, jihozápadní až západní a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Střet autobusu s autem máme hlášený ze silnice 160 za Ružumberkem nad Vltavou směrem na Vyšší Brod. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a příjemný poslech vám nejenom v kteroukoliv denní či noční dobu našeho vysílání, ale třeba právě i teď při začátku pořadu Jihočeši přeje Zdeněk Zajíček. Dnes jsem si k mikrofonu pozval Václava Kováře, člověka, který podstatnou část svého života zasvětil ježdění, výuce ježdění a výuce těch, kteří budou učit jezdit. Protože třeba zrovna před chvílí, než jsme se přesunuli do této jeho kanceláře, skončila další z řady lekcí, kterou absolvoval přednáškou budoucím učitelům autoškoly. Václav Kovář, krajský koordinátor BESIPu. Jednou z mnoha informací, kterou jsem na téma budoucích řidičů anebo čerstvých řidičů slyšel, je, že největším nebezpečím čerstvého řidiče je chvíle, kdy si začne myslet, že už to ježdění umí. Je to pravda?
1: Samozřejmě to je pravda, protože někdy se setkáváme s tím, že člověk, který absolvoval autoškolu a dostal řidičský průkaz, takže už se cítí být úplným řidičem. Když navíc ujede ještě třeba 1500 kilometrů, čímž získá nějakou praxi, to je naprosto v pořádku, tak už se mu možná zdá, že teď umí všechno, ale není to pravda. Ono je třeba najet 7, 10 tisíc kilometrů, zažít různé situace, různé příhody. Pak teprve ta praxe nás naučí a teprve ta praxe z nás toho řidiče udělá.
0: Když porovnám dvě profese, redaktor Českého rozhlasu a krajský koordinátor BESIPu, tak mají jedno společné. Tito dva lidé jsou veřejně známí a nikdy nevíme, kdo všechno z našeho nejbližšího okolí, ať jsme kdekoliv, v jakékoliv místnosti nebo v jakékoliv situaci, nás zná a my to ani netušíme. To znamená, u redaktora nebo u člověka z médií to předpokládá zaprvé chovat se slušně, ale u krajského koordinátora BESIPu to navíc předpokládá, že bude jezdit velice dobře. Jezdíte velice dobře?
1: Já nevím, jestli jezdím velice dobře, ale rozhodně jezdím tak, jak se má podle našich zákonných ustanovení a samozřejmě i podle zásad bezpečné jízdy. To znamená, když se dostávám do prostoru, kde není úplně přehledno, snížím rychlost, zpomalím, každou situaci si řádně promyslím. Já bych asi se hodně styděl, kdybych provedl někde něco nepředloženého, i když samozřejmě někdy člověk taky chybičku udělá. Není člověk, který by žil bez chyby.
0: A už jste platil pokutu?
1: Je, ale to se musím hodně dlouho zamyslet. Já si myslím, že jsem nějakou pokutu určitě platil, ale teď vám neřeknu, už to bylo asi hodně dlouho. Vím, že žiju stále s čistým kontem v bodovém hodnocení, to ano, ale nějakou drobnou pokutičku určitě, to jsem určitě někdy zaplatil, ale nespomenu si.
0: Čím vás ta práce naplňuje? Jedna věc je každodenní, dá se říct, rutina, nebo každodenní plnění nějakých povinností v rámci koordinátora BESIPu a učitele v autoškole. Na druhou stranu přece jenom jednou za čas přinejmenším musí přijít nějaký bombonek, když si člověk řekne ano, tak to je přesně ta chvíle, které já tu práci dělám. Jak je to u vás?
1: No, když jsem byl teda malý kluk, 3,5 roku mi bylo, tak jsem spadnul do rybníka a v podstatě jsem se utopil, protože jsem byl 15 minut pod vodou. Existuje na to novinový článek, v kterém se to píše, to jsem si nevymyslel. Pak jsem teda byl dlouho v nemocnici a když jsem se z toho dostal a vyrostl jsem a potkával jsem se s lidmi, kteří nějakým způsobem ezotericky založeni a tak, tak oni mi vždycky říkali, víš, ty tady na tom světě musíš být, protože ty lidi tě jakoby potřebují, nebo ty těm lidem něco dáváš. A já v podstatě jsem začal mít pocit, že těm lidem něco dávám, když jsem začal učit tu autoškolu. A tím mě to začalo taky naplňovat, protože jsem si říkal, ano, já tady mám nějaké poslání a teď jsem to poslání začal plnit. A když jsem se potom dostal k tomu BESIPu, tak jsem začal mít pocit, že to je další stupeň toho, jak té společnosti můžu něco odvést, a tak se o to prostě snažím. Samozřejmě, že mě něčím ta práce musí naplňovat. Pokud jsem pracoval jako učitel autoškoly, tak mě naplňovalo to, že jsem viděl lidi, které jsem učil jezdit, že jsou schopni usednout za volant a jsou schopni to vozidlo vést tak, že se nedostanou do nějakého problému. Po tu dobu, kterou dělám práci krajského koordinátora BESIPu, tak mě strašně moc naplňuje to, když vidím hlavně třeba u dětí zájem o tu dopravu, zájem o informace v oblasti správného chování, a strašně moc mě naplňuje, když vidím, jak to potom využívají i třeba v soutěžích, které děláme, které pořádáme, a jak ty své znalosti projevují. Takže to mě určitě naplňuje. Vy jste tady mluvil o nějaké popularitě. Já popularitu nepovažuji úplně za nejdůležitější, i když samozřejmě i ta popularita má potom vliv na to, jestli ti lidé, s kterými se dostávám do styku, do kontaktu, tak jestli ti lidé berou moje slova vážně. Já tak nějak sleduju, když přijdu někam, kde mě třeba znají, že skutečně ty moje slova vážně berou, což mě strašně moc pomáhá v té práci. Já si myslím, že když budu veřejnosti nebo společnosti vykládat ty věci tak, aby je pochopili, tak si myslím, že je to kruček k tomu, aby více dodržovali ty základní pravidla toho chování na silnici, a že tím můžeme uchránit ty lidské životy, že jo? Že se dostaneme do situace, kdy bude třeba míň dopravních nehod, kdy bude míň neštěstí. Prostě mám pocit, že bych měl ještě pro tu společnost něco udělat.
0: Ale zase jsme u práce. Máte nějakého koníčka?
1: Na koníčky moc čas nemám. Mým takovým malým koníčkem byla myslivost, ale je pravda, že do lesa si dneska vyjdu spíš podívat se, než lovit. Mám zahrádku a strašně rád si vypěstuju nějaké své vlastní výpěstky. Takže to je asi tak jediný můj koníček teď, kterého mám.
2: Kdo ví, co bude pak?

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jeho Češi a já si dnes u mikrofonu povídám s krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem. Když se totiž řekne v Jižních Čechách krajský koordinátor BESIPu, tak to jméno Václav Kovář k tomu už mnoho let připadne jaksi automaticky. Jak dlouho tuto práci děláte?
1: Práci pro Ministerstvo dopravy oddělení BESIP vykonávám už 13 let od roku 2009. K té práci jsem se v podstatě dostal díky tomu, že po roce 2000 jsem začal učit autoškolu, což byla práce, kterou vykonávalo několik mých kamarádů, s kterými jsem studoval střední zemědělskou školu obor mechanizace. Já jsem v podstatě ten předešlý život hodně řídil, jezdil jsem s různými vozidly, pracoval jsem u správy a údržby silnic určité časové období, takže jsem v celku věděl, co se na silnici děje a tou výukou autoškoly jsem se dostal do určité oblasti, kde jsem měl pocit, že mohu něco, co se na té silnici děje, změnit. Bylo to pro mě docela dost přitažlivé a pak mě drobátko mrzelo, když jsem viděl, že to, co ty lidi učím v autoškole, takže se na té silnici až příliš neobjevuje. Že i ti lidé, kteří se naučili chovat se takovým tím slušným způsobem a respektovat všechny pravidla silničního provozu, se nakonec podřídili té společnosti a v podstatě některé ty povinnosti opomíjeli.
0: Když mě bude chtít někdo, dejme tomu, neohleduplně předjet, bude mě problikávat nebo se bude za každou cenu snažit vecpat do nějaké dopravní situace stylem všichni uhněte, teď jdu já, tak se dá s velkou měrou pravděpodobnosti předpokládat, že takovýmto způsobem se chová i ve svém osobním životě?
1: Přesně tak. Tak to je normální povaha člověka. Člověk za volantem nedokáže úplně skrýt svůj charakter a ten, kdo je prchlivý, tak se i za tím volantem bude chovat prchlivě. Ten, kdo je agresivní, se bude i za volantem chovat agresivně. Naopak, kdo je umírněný, tak za tím volantem potom se chová velice klidně třeba, tím ale

0: ale potom naráží na agresivní chování, mnohem víc si ty agresivní k němu dovolí.
1: Jste Jihočech rodem a srdcem?
0: Určitě ano. Narodil jsem se v Českých Budějovicích. Vyrůstal jsem na vesničce nedaleko od Českých Budějovic. V Českých Budějovicích jsem potom i studoval. A dneska, když vyjedu někam mimo Jihočeský kraj a vracím se zpátky a vidím z naší nové dálnice České Budějovice skletí v pozadí, tak jsem nejšťastnější člověk na světě.
1: Nikdy jste nepřemýšlel nad tím, že byste se odstěhoval pryč?
0: Určitě ne. Nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych se někam odstěhoval. Vůbec ne do zahraničí a nikdy mě nelákalo žádné jiné místo v České republice.
1: Říkal jste, že jste se narodil v Českých Budějovicích, ale kde jste bydlel jako mladík nebo ještě jako dítě?
0: Bydlel jsem v obci Vlkovice, což je součást města Lišova, kde jsem vyrůstal a hodně jsem se, myslím, i angažoval. Byl jsem činný i při práci pro městský úřad Lišov. Hodně mě zajímaly různé sporty, ale u nás na vesnici vítězil hlavně hasičský sport. To už tak asi je. I dneska si myslím, že velké sportovní vyžití na těch vesnicích je právě díky tomu hasičskému sportu. No a možná i to mě přivedlo třeba k té práci, kterou dělám, protože hasičina je jedna z věcí, která se na té silnici objevuje velice často. A navíc v podstatě tím, že jsme jezdili na různé soutěže a ještě před rokem 89 jsme si pořídili autobus, tak jsem v podstatě získával takové ty první zkušenosti s přepravou osob a s jízdou autobusem. Takže myslím si, že i to mě docela nasměrovalo.
1: Na co všechno máte řidičský průkaz?
0: Tak řidičský průkaz mám úplně na všechno. Plně na všechno, samozřejmě kromě lodí a letadel. A musím říct, že jsem i se vším docela dost aktivně jezdil.
1: Kdy jste si poprvé sednul za volant?
0: Tak já jsem to měl jednoduché, protože já tím, že jsem studoval střední zemědělskou školu obor mechanizace, kde bylo řízení motorových vozidel jako jeden z předmětů, tak v podstatě v momentě, kdy jsem nastoupil do školy, tak už jsem se s těmi prostředky dopravy potkával a už v druhém ročníku jsme v podstatě absolvovali řidičský průkaz na traktor, na skupinu T. No a pak už se jenom rozšiřovaly další a další skupiny, skupina B, že jo, o rok později, pak to bylo nákladní auto. No a zhruba asi 5 let poté, co jsem odmaturoval, tak vznikla potřeba firmy, v které jsem pracoval, udělat si řidičský průkaz na autobus, takže jsem zakončil vlastně celou tu plejádu těch řidičských průkazů tou skupinou D ve svých 25 letech.
1: A kdy jste vůbec poprvé v životě něco řídil?
0: No tak to se musím přiznat, že bylo mnohem dřív, protože na vesnici tam prostě se s traktorem jezdilo už od 10 let a vůbec kamarádovo otec měl motorku starou 125 Z, takže tu jsme vytahli ze stodoly a to jsme jezdili už snad v 8, v 9 letech.
1: No a co říkáte tomu, když nějaký táta vezme svého syna, co by malého kluka, sednou do auta někde na polních cestách a ještě dávno předtím, než ten kluk začne dělat oficiálně řidičský průkaz, tak ho tam učí jezdit. Je to dobře nebo není?
0: To nebudu soudit, jestli je to dobře nebo ne. Rozhodně pokud někde v prostoru, kde nemůže dojít k nějakému kontaktu s někým jiným, někde na louce u lesa, pokud si to ten klučina vyzkouší, proč ne? To není nic proti ničemu. Já už jsem řekl, že my jsme jezdili v podstatě odmala, ale dneska je ten provoz mnohem složitější a dneska je potřeba, aby se vyvarovali ježdění někde na nějaké frekventovanější komunikaci. Dneska už i třeba polní cesty jsou poměrně dost frekventované takové ty spojky mezi obcemi. Tam je třeba opravdu určitou ostražitost a rozhodně bych nedoporučoval v takovém prostoru to zkoušet. Ono potom, pokud se nějakým způsobem povede, že ten člověk se naučí jezdit, tak přijde-li do autoškoly, tak my potom zjišťujeme, že má nachytané určité zlozvyky, které se mnohem hůř odnaučují, než když to toho člověka v autoškole učíme od samého začátku.
1: Ať začneme ten rozhovor z jakéhokoliv směru, vždycky nakonec skončíme u aut, u řízení a u těch postřehů k tomu řízení. Čili vy jste krajským koordinátorem BESIPu, tedy řídíte ještě navíc tedy BESIP v jižních Čechách. Co to obnáší? Tato práce.
0: Práce krajského koordinátora BESIPu je v podstatě práce, která cílí k prevenci nehodovosti a my se snažíme ji vykonávat se zaměřením na lidského činitele. Víme, že základ dopravní nehodovosti spočívá ve třech faktorech a to je právě řidič nebo teda účastník silničního provozu, komunikace a vozidlo. Ten účastník silničního provozu má největší procento zavinění těch dopravních nehod a proto my se snažíme na toho účastníka cílit. Prvotní je pro nás ovlivňování chování dětí v provozu. To znamená, snažíme se už v předškolním věku poskytovat vzdělávacím zařízením, jako jsou mateřské školy a pak následně teda školy základní. Dneska už vlastně přecházíme i do dopravní výchovy na středních školách, takže se snažíme dodávat a spolupracovat se školskými zařízeními, samozřejmě i potom s dalšími subjekty, které tu školní mládež nějakým způsobem vzdělávají. V našem Jihočeském kraji, a nejenom v Jihočeském kraji, jsou to především dopravní hřiště. My u nás v Jihočeském kraji máme celkem 34 dopravních hřišť, ale ne všechny teda máme podchycené, protože některá ta dopravní hřiště jsou přímo v areálech školy, kde samozřejmě slouží hlavně k tomu, aby se tam prováděla výuka těch dětí z té samotné školy.
1: V dnešním pořadu Jihočeši jsme si povídali s krajským koordinátorem BESIPu Václavem Kovářem.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělním Vltavínu si připomeneme cestování v kočárech, autech na dřevoplyn a prvních motocyklech se sidecarou. Navštívíme Muzeum vozidel techniky a řemesel v Pořežanech a pustíme si i jeden archivní rozhovor s Libuší Šulcovou. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a příjemný poslech vám nejenom v kteroukoliv denní či noční dobu našeho vysílání, ale třeba právě i teď při začátku pořadu Jihočeši přeje Zdeněk Zajíček. Dnes jsem si k mikrofonu pozval Václava Kováře, člověka, který podstatnou část svého života zasvětil ježdění, výuce ježdění a výuce těch, kteří budou učit jezdit. Protože třeba zrovna před chvílí, než jsme se přesunuli do této jeho kanceláře, skončila další z řady lekcí, kterou absolvoval přednáškou budoucím učitelům autoškoly. Václav Kovář, krajský koordinátor BESIPu. Jednou z mnoha informací, kterou jsem na téma budoucích řidičů anebo čerstvých řidičů slyšel, je, že největším nebezpečím čerstvého řidiče je chvíle, kdy si začne myslet, že už to ježdění umí. Je to pravda?
1: Samozřejmě to je pravda, protože někdy se setkáváme s tím, že člověk, který absolvoval autoškolu a dostal řidičský průkaz, takže už se cítí být úplným řidičem. Když navíc ujede ještě třeba 1500 kilometrů, čímž získá nějakou praxi, to je naprosto v pořádku, tak už se mu možná zdá, že...
2: Koncertní ozvěny od tří lvů.
3: Vítejte, přátelé, připravili jsme pro vás nové vydání koncertních ozvěn od tří lvů. Srdečně vás zdraví Jiří Kasal. 25. září se naplní 120 let, co se narodil výjimečný český skladatel, dirigent a pianista Jaroslav Ježek, který navzdory tomu, že se dočkal pouze 35 roků života, se stal jedním z otců české populární hudby v širším slova smyslu. Jakoliv své preference měl v jiné hudbě. U řady skladeb s melodiemi Jaroslava Ježka a texty Jiřího Voskovce a Jana Vericha ani nevnímáme historický moment jejich vzniku, ale připadají nám, jako by se vznášely nad porivy času. Velmi příznivý vztah k písničkám Osvobozeného divadla a ke skladateli Jaroslavu Ježkovi má zcela jistě význačný český jazzový kytarista Libor Šmoldas. Výrazem toho je jeho více než 10 let staré album Blue. Šmoldas hraje Ježka, ale také koncerty, v níž vzdával hold Jaroslavu Ježkovi. V dubnu roku 2017 ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. A i s ohledem na zmíněné výročí jsem pro vás připravil malý výběr z něj pro dnešní večer s jazzovými improvizacemi vynikajícího kytaristy Libora Šmoldase, hudebníka s řadou zahraničních aktivit. Načasem důkladně prověřené známé písničky s hudbou Jaroslava Ježka. Ezop a Brabenec je tou první.

jednou z lesa. Jednou z lesa domů se nese. Moudrý Ezop potkal vrabce, který brabence málem sezop. Jak to je dál? Brabenec se chechtá a Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě chechtá. Jsou to skvělé písničky, mají samozřejmě úžasné texty, jsou po všech stránkách úplně perfektní. Já ovšem věřím tomu, že i bez těch textů v instrumentální formě mají svůj smysl, stejně jako třeba ty jazzové standardy.

Minulý čtvrtek žirafu navštívil krtek. A toho hada má... Slepice má ráda hada. to je potopa, tady ta píseň, co jsem teďka hrál. O tom, že na Noémově arše se tam začínají dít věci mezi těma jednotlivýma druhama. Teď vám zahraju písničku, kterou mám strašně rád. Opět vám neřeknu, co to je, protože mnozí z vás to poznají. Není to tak známá písnička od Ježka, ale má strašně krásnou atmosféru, která doufám, že z ní bude promlouvat i v mém podání. Je trošku smutná, ale vy mi to odpustíte. Teď jsem hrál veselou, tak...

Má někdo název této skladby? Svět na ruby, přesně tak. To je taková smutná, ale krásná písnička. Taková v době hospodářské krize a před válkou vznikla patrně, ale má strašně krásnou atmosféru, nevím proč. Mně se strašně moc líbí.

Nebe na zemi, svět na ruby, potopa, stonožka a na úvod Ezopa Prabenec. Tak po svém čerpal výborný jazzový kytarista Libor Šmoldas z písničkové pokladnice Osvobozeného divadla ve svém komorně pojatém programu, který byl před více než 9 roky ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice velmi působivou poctou autorské genialitě Jaroslava Ješka, který přišel na svět 25. září před 120 roky a byl naplněním Ješkových slov, že hudba není nic jiného než dorozumívací prostředek, řeč, jazyk. Nemůže být majetkem nějakého jednotlivce. A to i dalším všeobecně známým songem Šaty dělají člověka, a který je závěrečnou dnešní vzpomínkou na Jaroslava Ješka v koncertních ozvěnách od Třílbů. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Romana Chambu klidný večer.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Řidička dodávky skončila po ranní nehodě u Nových Hradů na Českobudějovicku se středně těžkým poraněním v nemocnici. V Benešově pokračuje i zítra festival parních lokomotiv. Letos je to poslední ročník. V noci můžou spadnout teploty i ke 4 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobrý podvečer. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
2: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Vážná nehoda dodávky u Nových Hradů na Českobudějovicku zaměstnala dnes na několik hodin všechny složky integrovaného záchranného systému. Na síti X na silnici 156 u Hlinova narazila řidička s vozem čelně do stromu. Na sociální síti X o tom informuje mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý. Řidička zůstala v autě zaklíněná, hasiči ji vyprostili a předali do péče zdravotníků. Vrtulník ji následně s podezřením na středně těžká poranění přepravil do Českobudějovické nemocnice. V Benešově se od pátku až do neděle koná festival parních lokomotiv. Organizátoři během víkendu vypraví až 40 nostalgických jízd. K vidění je i legendární motorová jednotka přezdívaná Delfín, známá z expresu Vindobona, nebo motorový vůz Slovenská strela. Dnes ještě čeká fanoušky tradiční noční focení. Divácky oblíbená akce se letos koná nejspíš naposledy. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi totiž začnou od příštího roku jezdit vlaky pouze pod zabezpečovacím systémem ETCS, říká organizátor festivalu Radek Panchartek.
3: Jsou to strašné technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma, provozně to jakoby hodně víc náročné, než je to bez toho výhradního provozu.
0: Podle zprávy železnic by mohli organizátoři tratě se systémem ETCS při splnění určitých podmínek využít i pro nostalgickou jízdu. Charitativní večerní běh pro Světlušku dnes večer odstartuje v Dačicích na Jindřichohradecku. Účastníci společně vyběhnou v 19.30. Akci na podporu těžce zrakově postižených pořádá Dům dětí a mládeže ve spolupráci se Zdravým městem Dačice a nadačním fondem Českého rozhlasu. Sport. Jediná česká účastnice mistrovství světa v silničních bězích v Kodani, Kristýna Sasínek-Meky, byla v běhu na 1 míli 24. V hromadném závodě s téměř 5 desítkami soupeřek zaběhla čas 4 minuty 38 sekund a 39 setin. Pro zlato si v nejlepším letošním světovém čase doběhla francouzka Guillemotová. Počasí. V noci klesnou teploty na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru až ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy, dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti, odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách maximálně k 19. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď i pro zítřek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Řidiči na Českokrumlovsku nemůžou využívat nový sjezd z dálničního přivaděče do Horního Třebonína. Silničáři opravují křižovatku, která je po stavbě a provozu těžké techniky ve špatném stavu. Práce mají skončit 10. října. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu.

18 hodin a 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. A právě teď jsou na svém startu vaše oblíbené melodie pod večera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. A pokud potřebujete jen zlepšit náladu svou oblíbenou písní, stačí napsat krátký e-mail na adresu mp@cb.rozhlas.cz a my vám rádi zahrajeme. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

sobotní Melodie podvečera a Český rozhlas České Budějovice. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Václava Bedlivého z Níhošovic k 50. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje obecní úřad a kulturní komise v Níhošovicích. Nás samozřejmě také Český rozhlas České Budějovice.

trošku směla. Máš, stále máš celý deň vážnu tvár. Yeah. Vieš dobre, že nie

Českých Budějovic. Milá Jano, k tvým včerejším narozeninám ti přeji pevné zdraví, pohodu a ať ti dvojčata dělají jen radost. To ti přeje kamarádka Petra K. Pokud by to bylo možné, prosím o písničku pro 2-3 úsměvy od Hany Zagorové, Stanislava Hloška a Petra Kotvalda.

18 hodin a 25 minut, ladíte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku od skupiny Tři sestry, Já jsem Aleš. Pro našeho taťku, manžela a dědečka Mílu, který slaví krásné 60. narozeniny. Mílo, k tvým narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spoustu dalších krásných let strávených s rodinou. Krásné 60. narozeniny ti ze srdce přeje manželka Jana, syn Michal se Sabčou, syn Míla s Kájou, vnoučátka Sebík, Domísek, Nelinka a Maty a také nesmí chybět tvůj parťák Monty. Máme ti moc rádi a přejeme ti z celého srdce všechno nejlepší. Děkujeme za zahrání písničky. Nemáte zač, též gratulujeme a posíláme.

0: Ladíte rádio vašeho kraje Český rozhlas České Budějovice. V zítřejším, tedy nedělním Vltavínu, si připomeneme cestování v kočárech, autech na dřevoplyn a prvních motocyklech se sidecarou. Navštívíme Muzeum vozidel, techniky a řemesel v Pořežanech. A pustíme si i jeden archivní rozhovor s Libuší Šulcovou. Mám tady tedy pro vás připravenou ukázku z této jízdy, protože bude stát za to. Od pohádky Princezna Zemlejna až po drsnou realitu druhé světové války. Tak bychom také mohli nazvat nahrávky z Pořežan, kde redaktora Zdeňka Zajíčka Muzeem vozidel, techniky a řemesel provedl zakladatel a spolumajitel František Jiříček.
1: Tady vidíme nákladní auto vojenský bývalý z první republiky, předělaný za války na pohon dřevoplynem. To znamená, když Němci vybouchli u Stalingradu ve 42. a 43. roce a nedostali se přes Kavkaz do Azerbajdžánu, do Baku pro ropu, tak Hitler nařídil, že ve všech podaných státech Německu, jako jsme taky byli my, protektorát Čechy a Morava, žádný benzín, žádná nafta pro civilní auta. Osobáky se museli odstavit, akorát sanitky měly nějaký malý příděl benzínu. A provoz byl takový, že sedláci, kdo měl les, museli řezat palíky z lesa a suchý odezdávat pytlích Němcům do velkých skladů, do okresních měst za pár korun. Špalíčky byly nejlepší z tvrdýho dřeva, které byly vydatnější. Můj otec třeba, my jsme neměli bukový lesy, tak jsme to dělali z borových špalíčků a vždycky se to vozilo do Tejna a tam proti domu kultury byly tři ohromné staroly, které byly plný dřevěných špalíčků. No a provoz byl takový, že se nasypali, když se chtělo jet, tak se vyčistil kotel od popele, nasypali se špalíčky a zatápilo se tak hodinu před jízdou.
0: Slyšeli jste ukázku ze zítřejšího Vltavínu. Celý pořad si poslechněte v neděli po zprávách v 9.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMSku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
0: Pokračují sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Panu Janu Josefovi, ještě jednou a omlouvám se, panu Janu Josefovi přeje k jeho významnému životnímu jubileu mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let a tomu přeje jménem obce Chroboli pan starosta. Písnička Být stále mlád, děkujeme za přání, my též gratulujeme a posíláme Karla Gota.

Milí přátelé, chtěl bych se s vámi podělit o radost a vyseknout poklonu interně a kardiologii v táborské nemocnici. V dubnu mi byl dán kardiostimulátor, neboť mi vynechávalo srdíčko a měla jsem tep i 35. Pan primář Rostislav Král mi vše vysvětlil, operoval stroje a byla jsem tam pouhé 2 dny. Nejenom pan primář, ale i všichni z oddělení byli báječní, laskaví a ochotní lidé s obětavým přístupem. Chválím a děkuji. Koncem srpna jsem se vyčerpala při úklidu, dostala virózu průdušek a to spojení mi vyvolalo arytmii, zánět o srdečníku i vodu na plicích. A znovu nemocnice. Sestřičky se mě ještě pamatovaly. Po absolvování všech vyšetření začala léčba a strávila jsem tam 10 dní. Opět směřuji pochvalu na celé oddělení, milé, mladé a krásné sestřičky, lékaře a úklidové milhačky. Děkuji. Teď se pomalu dávám dohromady a snažím se zvolnit. Ráda bych jako poděkování a vděčnost pozvala všechny, kdo budou mít čas a chuť, na koncert 4. října tohoto roku v 19 hodin na Žižkovo náměstí do kostela Proměnění Páně, kde naše dcera Karolína Berková zaspívá se symfonickým orchestrem právě pro dobro, víru, naději, lásku i obětavost tomuto oddělení táborské nemocnice v čele s panem primářem Rostislavem Králem. Děkuji krásně. S úctou a láskou Boží Marie Berková s rodinou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Hodin 50 minut. Hezkou sobotu 19. září. Dnes má moje maminka Jaroslava první výročí od operace nádoru v tlustém střevě. Chce poděkovat svým ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v pražském Motole a posílá jim písničku od Jaromíra Majera Jsme děti slunce. S přáním hezkého víkendu všem posluchačům i vám do rádia, Sylvie a Jaroslava z Prahy.

18 hodin a téměř 59 minut, tolik dnešní melodie podvečera, od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lidé si dnes mohli prohlédnout korunovační klenoty, začala výstava pro běžné návštěvníky. Vesnicí roku 2026 jsou Boršice ze Zlínského kraje. Dokumentární filmy, přednášky i výpravy do šumavské přírody nabídne letošní festival Naturvision. V noci se ochladí i ke 4 stupňům, zítra se oteplí k 24. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy, teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzo ráno.
3: Stával jsem ve 3:45.
4: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
3: Chtěl jsem mít ten zážitek. Když odchází noc a přichází to jitro.
4: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
5: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
4: Podobně to má i Matěj Drahorád.
6: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
4: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Proto vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
7: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
2: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 600 000 korun. Soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vratslav z Pardubického kraje a třetí se umístili Všeruby z Plzeňského kraje. Dnešní vycházkou do Boubínského pralesa začal festival Naturvision. Program potrvá celý týden až do příští soboty. Část se odehraje v městském kulturním středisku ve Vimperku, další přímo v šumavské přírodě. Detaily má mluvčí vimperské radnice Milan Brabec.
8: Naturvision je festival určený široké veřejnosti. Nabízí možnost podívat se na zajímavé dokumentární filmy, setkat se s hosty, ale také třeba vyrazit přímo do šumavské přírody. Zároveň připomíná význam její ochrany a díky spolupráci s německými partnery má i mezinárodní přesah. Počasí.
2: V noci klesnou teploty na jihu Čech na 11 až 8 stupňů, při uklidnění větru i ke 4. V neděli očekávejte zpočátku polojasno, výjimečně mlhy. Dopoledne od severozápadu přibývání oblačnosti a odpoledne postupně na většině území občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 19. Slabý jihozápadní až západní vítr zesílí na mírný. Biopředpověď i pro zítřek ukazuje jedničku, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na silnici 105 za Milevskem směrem na Petrovice havaroval motorkář. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní, a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy. Ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře, ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší

0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat, velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu

0: jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
1: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
0: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
1: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Šli tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali potom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buxusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buxusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a z trysky vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád?
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostínské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci, vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka čtyř dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je pro to, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánová-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím, já přitom blbnu, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy bylo teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterýma mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli ty dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než ty první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu být, zajímají se nebo sebe, radujou se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí vydělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne, hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor, na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

hmyzích látek stál, tak

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil dvěma góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v devátém kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, taky dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda, takže tímto můžete poměrně pomoct, anebo se potom dá bojovat systematicky, existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se mi nezdá,

0: Ryby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u
2: Aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno poseká a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady.
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno. K těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pumptracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějí. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková Jezina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: Tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každý vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulturně. Já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli, já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, tak
3: dát. Uklidněte
1: to se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už i takhle, ano.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych...
3: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková...
3: Ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy.

0: máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
0: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo už mám, ale... Já bych se přišla.
0: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
2: Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu pištora, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh pištora Ignác a ucházíte Ignác. Se na základ.

0: Hledě inzerát našeho inzerátu o místo, že?
1: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruh řediteli, já jsem vždycky měl...
0: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
1: No, to máte...
0: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
1: To bylo domluveno.
0: Ano.
1: To máte tak, soudruhu, náměstku.
0: A nejsem náměstek.
1: No, ale vy byste...
0: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
1: Já se nebojím, pak právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
0: Kde pak máte to potvrzení?
1: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
0: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
1: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
0: Ne, to jsem nedostal.
1: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já vám to všecko, vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
0: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
1: Včera byla teplá voda přijela.
0: Jděte teď v prosinci?
1: No jistě. Promiň. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
0: co? Ne, no, co bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
1: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
0: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
1: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
0: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
1: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad ním, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
0: Ovšem později jste musel...
1: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenom, že to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrat, no. Zůstalo při tom servu, no ale měsíc se měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu? Docente?
0: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoru, že jste přijat.
1: Tak. Tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
0: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
1: Můžu taky?
0: Jo, samozřejmě, prosím.
1: Jednu napak, potom, že? No,
0: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
1: Kolik?
0: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie, různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
1: Velice rád.
0: Boženko, kafičko. No tak, abyste to mohli věděl.
1: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
0: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
1: To je běžné.
0: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
1: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
0: No. To víte, víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
1: No v podstatě, sami lapálí.
0: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
1: To je moje.
0: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
1: To je směšné, bude potles.
0: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
1: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
0: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
1: Přesvědčím.
0: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
1: Prekotiny.
0: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
1: Já teplé prádlo? Tedy...
0: Teplé prádlo.
1: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
0: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
1: Beru!
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Zase ha, ha. Šlitř, jak to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím, jste mi vzal ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnupticho. Vík ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurze.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám: pustí, pánové! Tady je tragédien klůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chci škrtit
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí se také připravený, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde se volně zvedu plukče. Škrtí na hudbu, proč by se zanetěšili. Cestou budou byli iba jednu pirueta, celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtík z Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plache. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasa holubičké volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem, a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říkal, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte pestiky, kytitoky,

0: víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vaše.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie, že je dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Ale. Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko!
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale ne,
7: to volte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: No. Ne.
5: Staličnou. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Aha. Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No, tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k dalšímu. další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresa.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím.
4: Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
4: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
4: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
4: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
4: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
4: Další vrš, soudružka!
8: Dobrý den, soudruzi.
4: Dobrý den.
8: Vy jste ředitel?
4: Ne, já jsem Václav.
8: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
4: No dovolte, já vám budu...
8: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Liduško.
5: Liduško.
6: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
4: Prosím to kafíčko, jak...
6: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
9: Doktor Novotná.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
10: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
12: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
13: Je nějaká provokace, ne?
11: No.
10: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Kde je? Do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
14: Logické, my tu denně všíváme budíky.
12: O čem poradit?
10: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
12: No, ne, to vám někdo přednášel?
10: Ne, to jsem četla v beletry u Taylora nebo Harriota.
12: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Králín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetáři, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem a v novinách. No, milovali jsme ho, díky jemu jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo dro, a když maminka říká, jdi už to běž a zavolej na Harika jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká. Už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně. Takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali. No a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika neviděla s ním opravdu dlouho. Nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No,
1: a to nejednoho, že? Potom, no prvního jsme přišli ten roztrá na mince kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říká, aby se s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: a
1: byl zřejmě
0: jsme
1: u novin a byli jsme vyfoceni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, tak měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a jadu taky do Ideáry, jadu taky. No a dělala jsem hrozné loterie.
0: Liduško.
1: No nakonec Harička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on mě totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel, škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl na gauč, to on byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč, a on ji zavolal a říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: je s námi. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. Dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, to byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se
1: mám
0: ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo
1: no,
0: cokoliv
1: ne,
0: jiného?
1: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa, i když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřel tak se mi zakouzlejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou noc.
1: Držím.

0: palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná Možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
4: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejúčlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože s tou dogou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázaná. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začali chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různě a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný, byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
1: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
4: Tak budu teďka tady mám Bibinku, tak přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
1: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní...
1: Veronika.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Je vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší nežli nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům, Jarušku, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všichni zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevtice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh, myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. Ale já jsem jí zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože byl, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji
1: vám
0: za vaše
1: povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich se budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: Vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, já jsem vás spomněla také dva případy. My jsme jako ostali s dětmi sami, manžel od nás odišel a tak jsme mali psa jako fénku a volala se Šurda. A to bylo na Vianoce, my jsme čuli jen strašné pisčání té fénky a išli jsme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, jako pes, veľký vlčák a on ju chcel jako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostatné vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme ho, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustil, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pes ako už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, jak sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, co bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on tého psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu normálne, ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si jako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali jako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to jsem teda jakože neznášala, ale potom jsme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my jsme si dali spravit ohradu, nám spravili a to boli ohradené, ty kurence aj tú kvočku, tak tí boli jako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom jsem dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to som ani nevedela a potom len vyvedli kačata a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera a teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kacerní zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zametala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kačeny vysedeli tí kačence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a tí kačeny nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že zkrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kacení sem nedala do tej ohrady, nechala sem ich a vyšla sem do obchodu. Ale jsem dostal z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona no, ich, teda. Fenka ich jako podávila. Mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu zbila. Jako za to, že ich podávila. Ja, uh-huh. A ona vám predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hned ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, ako preplávala ju, to, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hledali. Kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli. Vôbec sa akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho. Ja som, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má jako štence, malé štence se také jako, ale tady ona, no, sa ty štence by sa jí boli asi potopili, keby bola, lebo to boli jako malé. Ne? Tak nevím, kde teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozbe ste si aj tí všetá sme jako hladili, ja sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nic nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla jako doposlechnout, jak to dopadlo.
1: Tak, no tak to dopadlo, že ona se jí už nebylo, ano, ona už odešla a už s náma nestala nic. Ona byla už na mě tak nastvaná, že ona došla ukázat ty šerce.
0: Ano, ale to je krásné. Já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali
1: no já tému, co,
0: rodinku.
1: Už nemám k tému, no. Tému, co dodat, lebo to už tím jakože skončilo.
0: Ano, tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
1: No, dopočutia. Ja som vám to chcela povedať tak, že teda to som v živote neskúsila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby sa dosiel pes pochváliť, teda Fejnka pochváliť so svojíma.
0: Áno. Ďakujem za oba príbehy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla. Tak tady celý večer jim probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky. A on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On mě ze všeho vyléčil. A teď se řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši 2 moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy, a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdou užívali svých psů. A vůbec všichni prostě

0: paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
1: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
0: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
1: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až do konce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem jí měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: u nejvíc jak... tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně jste mi dostala 2letou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás, mhm.
1: Jo, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát, tak jsme zvolali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech, kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to a zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde a to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajednou už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si, dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Ivetka.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta rostená nástena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tedy jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, vstaň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco, Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady mi můžeš být. Já jsem brečela jak blázen, tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej, takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít z náručí do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, tak je malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou v práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Tatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jezdečí hnězdin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezne domů děcko. Tak mi dovezla Dianku. Dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. S písemnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty jeskám sladkosti, plus její granulky a pak to mi zbydou penízky nakoupím rodině. A jsem zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí pět štěňátek, tři byli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo?
0: Ano.
1: Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Janka leží, umělizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co?
0: Kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, ona si lehne, oni už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce.
1: Já si to teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: No, ale tak...
1: Protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez voditka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Pani
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla... nebo narodila se v takové a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželina uhlídala, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali do zedvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím sprchu, lehnu si prostě vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme rádi. Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí vynikající kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu, vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit. Ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: zhora. Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No, víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartůňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
8: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
8: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
8: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co, počkej, vy jste měli byt?
8: Vertikální.
9: Co to bylo?
8: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
8: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
8: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
8: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měn ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
8: No, jeden za tři a tři za jednoho.
10: Necháš to?
3: To je jenom okurčička.
8: Ne.
10: Některý vůně jsou silnější než já.
8: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. léta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
11: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
12: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markrabinka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš

0: Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě, Kačenko.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Ale tě blázen, co tak bychom tady sehnali teď někde malíře?
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat, tak podívej se. Když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kam na rozhodnutí.

0: Babiš a instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba světky, víš.
1: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
2: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova. A řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky. A my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
0: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
3: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
4: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
0: Ale já nemám svátek.
4: A to jsem ti přinesl taky jenom tak?
0: Jenom tak? Malinko!
5: Kačenko, netelkej dítě, to je úplně.
4: Co je, co se stalo?
0: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
3: slyším. Pro Krista pána.
5: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádherný?
4: Já nemám žádnou.
3: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
5: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
0: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, podívejte, moje ubohy.
5: Maminko!
4: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
3: Brána k bráně sedá.
4: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte
6: to přesně, tak to bylo.
5: Jak to navedli?
4: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
3: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl hodziček dostat pít.
0: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
4: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
3: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
5: Teda, vy jste nám dali.
0: No. Tak já už se nezlobím.
3: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
5: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
4: Já už to nikdo neudělám.
3: No, dej mi tu kytku, ať nezvedne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujede. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s ním. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho do strážnice a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trabl a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy?
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy? Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. To tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale
8: co?
7: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, a to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Tam on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Já ti přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, tak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nadivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říkala, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Víš, já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být hat.
3: No tak dobře, tak je to hat a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: potkali
6: ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pátři.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské Haritě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasebauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjistit variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Vasebauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizovala ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Vasebauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: Co s tím uděláme, pane Vasebauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem. Tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co to chceš. A on jenom mručel, sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

pocitově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.